0: Camp Evropy 2. Kluci a holky mezi 9 a 15 lety, rychle vlítněte na web Evropy 2. Nahrajte fotku na téma Ukaž, jaký jsi táborník a těšte se na nezapomenutelný letní tábor.
1: Tak co, těšíte se?
0: Týden her, soutěží, workshopů a koncertů pod širým nebem s moderátory Evropy 2. Evropa 2. Držíme ti flek i na summer campu.

Když Youngblood pobláznil Česko, byli jsme u toho. Youngbloodův Bloodfest se letos stěhuje do Česka a ty budeš s Evropou 2 u toho. Weird v éteru Evropy 2 ti celý týden přináší lístky na Bloodfest a ty si užiješ Biffy Clyro, Primal Scream, Peli Rojo a hlavně Youngblooda. Bloodfest 27. června v Hradci Králové. Exkluzivně s Evropou 2.

fandí český repre v dresu, který vlastnoručně podepsali české hokejové hvězdy. Od pondělí do pátku hrajeme na Evropě 2 o podepsaný český hokejový dres a spoustu dalšího merče, který rozhodně potřebuješ. Výbava pro opravdový fanoušky českého hokeje je denně ve hře. Až do pátku na Evropě 2.

0: Summercamp Evropy 2. Kluci a holky mezi 9 a 15 lety, rychle vlítněte na web Evropy 2. Nahrajte fotku na téma Ukaž, jaký jsi táborník a těšte se na nezapomenutelný letní tábor.
1: Tak co, těšíte se?
0: Týden her, soutěží, workshopů a koncertů pod širým nebem s moderátory Evropy 2. Evropa 2. Držíme ti flek i na Summercampu.

Když Youngblood pobláznil Česko, byli jsme u toho. Youngbloodův Bloodfest se letos stěhuje do Česka a ty budeš s Evropou 2 u toho. Weird v éteru Evropy 2 ti celý týden přináší lístky na Bloodfest a ty si užiješ Biffy Clyrou, Primal Scream, Peli Royal a hlavně Youngblooda. Bloodfest 27. června v Hradci Králové. Exkluzivně s Evropou.

fandí český repre v dresu, který vlastnoručně podepsali české hokejové hvězdy. Od pondělí do pátku hrajeme na Evropě 2 o podepsaný český hokejový dres a spoustu dalšího merče, který rozhodně potřebuješ. Výbava pro opravdový fanoušky českého hokeje je denně ve hře. Až do pátku na Evropě 2.

0: shake until I hit the ground.
1: Evropa 2. 8.
2: Nové auto bez nečekaných výdajů. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services žádný problém. Volkswagen Tiguan můžete mít už za skvělých 7390 korun bez DPH měsíčně. Včetně kompletního pojištění, servisu i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
3: Vážení cestující, letos Smartwings, připravte se na start do léta.
4: Málaga, Mallorca, Porto, Split, Kanárské ostrovy, Sardinie, Sicílie a další desítky destinací. Krásné zážitky začínají na Smartwings.com. Rezervujte si svou letenku za letním dobrodružstvím ještě dnes. Smartwings.
5: Be smart. Get wings.
6: Který pár vyhraje svatbu snů s Evropou 2 v hodnotě 3/4 mega? Poslouchej v pátek 15. května finále v ranní show. Navíc teď můžeš vyhrát i ty? Tipni si na Europa2.cz správně vítěze letošního ročníku a užij si pobyt pro dva v hotelu Sen a voňavý Dermacol balíček. Generálním partnerem soutěže je Dermacol, který s láskou ke kráse mění svět již 60 let.

Když Youngblood pobláznil Česko, byli jsme u toho. Youngbloodův Bloodfest se letos stěhuje do Česka a ty budeš s Evropou 2 u toho. Weird v éteru Evropy 2 ti celý týden přináší lístky na Bloodfest.

0: Česka. Chcete zažít nejlepší týden svýho života? Hra o účast na legendární Summer Camp Evropy 2 startuje za 5, 4, 3, 2, 1. Tak kluci a holky mezi 9 a 15 lety, rychle vlítněte na web Evropy 2. Nahrajte fotku na téma Ukaž, jaký jsi táborník a těšte se na nezapomenutelný letní tábor. Summer Camp Evropy 2.
1: Co jste dělali vy, ty otázky, jsou strašně dobrý.
0: Týden rozhovorů s hvězdami, her, soutěží, workshopů a koncertů pod širým nebem s moderátory Evropy 2.
2: Tak co, těšíte se?
0: Yeah! Předposlední srpnový týden v Prachovských skalách. Evropa 2. Držíme ti flek i na Summer Campu.
3: Nezapomeňte ukázat svým.
4: Lovče odměn, poslouchej. Galaxii brzy napadnou silnější zážitky. Buď ve střehu a ulov si zaslouženou odměnu v Georgii. Toť způsob náš.
5: Česká spořitelna přináší silnější zážitky do celé galaxie. Star Wars, Mandalorian a Grogu pouze v kinech od 21. května.

chyby hledám. A večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Hudební novinka Evropy 2.

0: Summer Camp Evropy 2. Kluci a holky mezi 9 a 15 lety, rychle vlítněte na web Evropy 2. Nahrajte fotku na téma Ukaž, jaký jsi táborník a těšte se na nezapomenutelný letní tábor.
1: Tak co, těšíte se?
0: Týden her, soutěží, workshopů a koncertů pod širým nebem s moderátory Evropy 2. Evropa 2. Držíme ti flek i na Summer Campu.

0: Krásné sobotní ráno vám přejeme ze studia Evropy 2. Bylo 7 hodin a jsou tady zprávy se Zuzkou Kozákovou. Dobré ráno. Nová elektronická evidence tržeb nejspíš opět skončí u ústavního soudu. Opozice vadí, že součástí povinnosti mají být i platby kartou. Z předchozí EET je právě ústavní soud vyjmul. Jak informuje Česká televize, podle ministryně financí Aleny Schillerové, ale už není možné tak snadno karetní transakce dohledat. Letecký provoz v Praze v pátek narušil neoprávněný provoz dronu v bezletové zóně ruzyňského letiště Václava Havla. Jedno letadlo kvůli tomu museli odklonit do Vídně, několik dalších nabralo zpoždění. Policie zadržela jednoho člověka a dron zajistila. Uvedla to na síti X. Čeští hokejoví reprezentanti budou dnes na švédských hrách proti Finsku usilovat o druhé vítězství poté, co ve čtvrtek porazili domácí tým 3-1. V brance nastoupí Josef Kořenář, na střídačce bude připravený Petr Kváča. Utkání je na programu od 12 hodin.
1: Evropa 2, kde to stojí?
0: Hlášeno máme hned několik nehod. V Praze na Barandovském mostě se srazily dva vozy. V Českém Těšíně v Slezské ulici zasahují záchranné složky u nehody osobního vozu a s nehodou počítejte i v Kroměříži v ulici 1. máje.
1: Evropa 2, jak je venku?
0: Většinou polojasno až oblačno, v průběhu dne bude přechodně zataženo a hlavně odpoledne, zejména na horách, se může objevit déšť. K večeru se vyjasní. Teploty očekáváme většinou v rozmezí od 15 do 20 stupňů. Z prvních zpráv Evropy 2 je to vše. 4 minuty po 7 si slovo bere Katka Hašková.
2: Sponzorem počasí jsou Beton Press lehkýkyriký střešní tašky. Beton Press, patron lehkých betonových střech. S kohoutem v logu.
0: A my si dneska budeme povídat třeba o svatbách, o táborech, anebo taky o nočních můrách, protože pokud se vám zdají divný sny, není to jen tak.

0: krásné dobré sobotní ráno, moji milí Evropáci. Posloucháte vysílání Evropy 2. A já doufám, že jste se dobře vyspinkali, že jste se vyspinkali líp než já. Ne, že bych si tady teď chtěla stěžovat, ale normálně představte si, já jsem měla noční můru, ale takovou tu noční můru, ze které křičíte a ani nevíte, že jste křičeli, jo. Já teda pominu to, že mě čekalo strašný mučení, které předtím se dělo Ondřejovi ve Tchému, který absolutně netuším, kde se mi v tom snu vzal. No ale prostě strašná noční můra o bezmoci, o tom, že vás zradil jako blízký, který vás tam poslal prostě na mučení. No strašný. A možná to znáte, že se takhle vzbudíte uprostřed noci, buší vám srdce, chcete křičet a nejde to, nebo máte pocit, že jste vzhůru, ale tělo se nehýbe a člověk si v tu chvíli říká dvě věci. Za prvé, co to sakra bylo, a za druhé, hlavně ať už znovu neusnu, což je blbý, když víte, že za 3-4 hodiny stáváte a potřebujete spát, ale zároveň nechcete usnout. Ano, řeč je o nočních můrách a spánkové paralýze a podle psychologů i neurologů jsou mnohem častější, než si myslíme. Protože noční můra není jenom ošklivý sen, ale mozek během REM spánku zpracovává emoce, stres a zážitky. No a někdy z toho vytvoří úplný psychologický horor. Typické jsou sny o útěku, bezmoci, pronásledování nebo ohrožení života. Člověk se pak samozřejmě někdy okamžitě probudí, někdy se nemůže probudit, je ale zmatený, teď samozřejmě to tělo reaguje, jako by se vám opravdu něco dělo, to znamená, vám buší srdce, máte zvýšený tep, může vám být i fyzicky špatně, můžete se třást a jak už jsem zmínila, taky máte pocit, že nechcete znova usnout. Pak je tady teda ještě spánková paralýza, to je moment, kdy se vlastně probudí vědomí, ale tělo ještě zůstává v tom REM spánku a svaly jsou vypnuté, takže vy vlastně vnímáte okolí, ale nemůžete se hýbat, nemůžete mluvit a protože ten mozek je ještě napůl ve snu, tak se často k tomu přidá pocit cizí přítomnosti, stínu v místnosti, tlaku na hrudi. Lidé si to dřív vysvětlovali démony a přízraky, dnes ale víme, že zatím stojí hlavně únava a přetížený mozek. Zajímavé je, že noční můry často nemají lidé, kteří si říkají, já jsem úplně strašně ve stresu. Naopak, často se objevují u lidí, kteří normálně fungují, normálně pracují, komunikují, jdou spát bez alkoholu, bez těžké večeře, ale prostě nervový systém někde vzadu si někde potichu říká o pauzu. No, co s tím? Tak samozřejmě spánková hygiena, méně stresu před spaním, méně obrazovek, pravidelnější režim, prostředí, kde se cítíte bezpečně. Pokud se ty můry opakují častěji, tak tam už je pak samozřejmě na čase třeba zajít za odborníkem. No. Já teda doufám, že mě se to opakovat nebude, protože to bylo strašně strašný a doufám, že vy jste měli krásnou noc a budete mít ještě krásnější sobotu třeba tady s námi na Evropě 2.
1: Každou sobotní noc. Na Evropě 2. Dance Extravaganza. Propař se sobotní nocí. Od 10 večer až do 4 ráno jedeme nejpřísnější party českýho éteru.

0: taneční muziky.
1: U nás byl rozhodně.
2: Vážení cestující, letos Smartwings, připravte se na start do léta.
3: Málaga, Mallorca, Porto, Split, Kanárské ostrovy, Sardinie, Sicílie a další desítky destinací. Krásné zážitky začínají na Smartwings.com. Rezervujte si svou letenku za letním dobrodružstvím ještě dnes. Smartwings.
4: Be smart. Get wings.
5: Nakoupíte výhodně. Skočte si pro meloun vodní se sníženým obsahem semen kilogram za 29,90 a vepřovou plec bez kosti kilogram za 49,90. Byla. To dobré začíná u nás.
6: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 25. května.

Chuck Norris na Evropě 2. Tady Chuck Norris. Už jsem byl na Marsu. To je důvod, proč tam nejsou žádné znaky.

0: Evropa 2. Kde to stojí?
1: Na dálnici D3 směrem z Českých Budějovic na Prahu leží u 127. kilometru předmět v pravém jízdním pruhu. Policie tam upozorňuje na neprůjezdný pruh a řidiči musí místem projíždět velmi opatrně. Ve Zlínském kraji dnes výrazně zasáhne dopravu rally sprint Kopná. Uzavírky a omezení čekejte kolem Lukova, Trnavy, Kašavy, Vizovic nebo Slušovic. Na několika regionálních silnicích budou během dne uzavřené úseky kvůli rychlostním zkouškám. A pozor také na silnici číslo 50 u Buchlovic na Uherskohradišťsku. Uprostřed vozovky tam leží sražená srna, která komplikuje průjezd a může být nebezpečná hlavně pro ranní provoz. Tak šťastnou cestu.

fandí český repre v dresu, který vlastnoručně podepsali české hokejové hvězdy. Od pondělí do pátku hrajeme na Evropě 2 o podepsaný český hokejový dres a spoustu dalšího merče, který rozhodně potřebuješ. Výbava pro opravdový fanoušky českého hokeje je denně ve hře. Až do pátku na Evropě 2.

0: Krásné dobré ráno, máme sobotu, vy posloucháte Evropu 2, je 7 hodin 44 minut a svátek má Ctibor, což, jak jsem se dozvěděla, je zastaralé mužské jméno a značí jako hrdost na boj nebo něco podobného. Já teda žádného Ctibora neznám, ale taky jsem zjistila, že svátek slaví Evropa, dnes je Den Evropy, což zní trošku jako svátek celé naší stanice, ale Den Evropy připomíná 9. květen 1950, kdy francouzský ministr zahraničí Robert Schuman přišel s plánem, jak propojit evropské státy tak, aby spolu spíš obchodovali, než válčili. To je vždycky dobrý nápad. No a z toho pak postupně vznikla Evropská unie. Jinými slovy, celé to začalo jedním velice ambiciozním meetingem a je to taková hezká připomínka, že i nudná porada může změnit svět, i když většinou změní maximálně termín další porady a zápis porady. Nicméně, to je takový jako seriózní svátek, řekněme, ale taky se dnes slaví Den ztracených ponožek. Ano, těch chudinek. Vemte si, že existuje den, který je věnovaný ponožkám, které zmizely a už se nikdy neobjevily. Ponožky, které zmizely v pračce a už je nikdo nikdy neviděl. Vědci sice tvrdí, že za to může obyčejná fyzika a ponožky se zachytávají v bubnu nebo filtru, ale podle mě existuje nějaký paralelní vesmír, kde žijí jen tady ty ponožky single, žijí tam s víčkama od krabiček a propiskama, které tady s náma byly. Nicméně já jsem začala dělat takovou věc, že já ty single ponožky, které se odchází prát v páru, během praní se rozchází, tak já je sbírám do krabice a vždycky jednou za čas udělám speed dating. A snažím se je napárovat, protože občas se stane, že z podobných párů zmizí vždycky po jedné ponožce a to neznamená, že ty ponožky pak spolu nemůžou žít šťastně až do smrti a nebo minimálně do dalšího praní. Takže doporučuju krabice na single ponožky a pak jim udělat nějaké organizované rande. A na druhou stranu taky jedna firma kdysi začala vyrábět ponožky, kdy je každá jiná. No, takže vy si je nemusíte kupovat, vy si je doma doma je můžete napárovat přesně tak, jak se vám líbí. No, tak krásný den ponožek, i den Evropy, i den Evropy 2.
1: Evropa 2. Action! Novinky v kinech.
2: Here I go.
3: Popové koncertní filmy uváděné v kinech, jako třeba dva roky starý Taylor Swift The Eras Tour, se divácky vedou velmi dobře. Poptávka hollywoodských studií po nich stoupá a tvůrcům se tak otevírá nový prostor pro co nejzajímavější technické provedení.
4: That's James Cameron. No one shot a concert film on this scale before.
3: A to byla výzva pro ostříleného režiséra Jamese Camerona, týpka, který má na kontě 3 Oscary, přitom filmařinu ani nestudoval. V mládí byl ale pro film tak zapálený, že zatímco ostatní ujížděli na kokainu a amfetaminu, jemu stačily litry kávy a zvládal pracovat 85 hodin s jedinou hodinou spánku.
5: Tour is so brutal. I like to have a puppy room to like go chill in.
6: I'm doing this on my next movie for sure.
5: Right?
3: V Cameronově režii tak vznikl dokument o přípravě koncertu Billie Eilish Hit Me Hard and Soft The Tour ve 3D. V záběrech se střídají oba tvůrci, hlavním předmětem zájmu je ale Billie, která je vidět na pódiu a i v zákulisí. Už samotný trailer láká na její vztah k bratrovi, na interakci s fanoušky a přípravy koncertu.
5: It wipes one out.
3: Mediálním partnerem koncertní revoluce Jamese Camerona s názvem Billie Eilish Hit Me Hard and Soft The Tour je Evropa 2.
5: It's gonna be loud.
7: Duh.
1: Evropa 2.
8: Lovče odměn, poslouchej. Galaxii brzy napadnou silnější zážitky. Buď ve střehu a ulov si zaslouženou odměnu v Georgii. Toť způsob náš.
9: Česká spořitelna přináší silnější zážitky do celé galaxie. Star Wars Mandalorian a Grogu pouze v kinech od 21. května.
10: Který pár vyhraje svatbu snů s Evropou 2 v hodnotě 3/4 mega? Poslouchej v pátek 15. května finále v ranní show. Navíc teď můžeš vyhrát i ty? Tipni si na Evropa2.cz správně vítěze letošního ročníku a užij si pobyt pro dva v hotelu Sen a voňavý Dermakol balíček. Generálním partnerem soutěže je Dermakol, který s láskou ke kráse mění svět již 60 let.
11: Vážení cestující, letos Smartwings, připravte se na start do léta.
10: Málaga, Mallorca, Porto, Split, Kanárské ostrovy, Sardinie, Sicílie a další desítky destinací. Krásné zážitky začínají na smartwings.com. Rezervujte si svou letenku za letním dobrodružstvím ještě dnes. Smartwings. Be smart. Get wings.

maximum muzyki. Europa 2. Europa 2. Hudební novinka Europy 2.

0: Bylo 8 hodin a tady u nás na Evropě 2 už jsou připraveny zprávy a Zuzka Kozáková. Dobré ráno. Lékaři letos do konce dubna zachytili přes 1800 případů lymské boreliozy a 10 nemocných s klíšťovou encefalitidou, která má až u čtvrtiny lidí dlouhodobé následky. Vyplývá to z údajů Státního zdravotního ústavu. Aktivita klíšťat kvůli současnému počasí v příštích dnech podle meteorologů poroste. Dětský ombudsman Martin Beneš hledá členy do svého poradního týmu. Přihlásit se mohou mladí lidé ve věku od 12 do 18 let. Tým bude mít zhruba 30 členů a scházet se bude 4x ročně. Má poskytovat pohled dětí a mladých lidí na témata, která se jich týkají. Zájemci se mohou hlásit do 18. května. Fotbalisté Slávie mohou již dnes obhájit ligový titul. V druhém z 5 kol nadstavby přivítají v derby Spartu a v případě výhry by v čele tabulky odskočili na nedostižných 11 bodů. Zápas začne v Edenu v 19 hodin.
1: Evropa 2, kde to stojí?
0: Sraženou sedmu máme na D3 ve směru z Mezna na Kaplici na stém 19. kilometru. V Českém Těšíně v Slezské ulici probíhají záchranné a vyprošťovací práce po nehodě osobního vozu a nehoda se došetřuje i v Kroměříži v ulici 1. máje.
1: Evropa 2, jak je venku?
0: Venku je polojasno až oblačno, během dne může být přechodně zataženo a zejména na horách se může objevit nějaký ten déšť. K večeru se vyjasní. V průběhu dne pak naměříme teploty v rozmezí od 15 do 20 stupňů. Tolik zprávy, vy jste s Evropou 2 a 3 minuty po 8 pokračuje Katka Hašková.
2: Sponzorem počasí jsou Beton Press lehký krytý střešní tašky. Beton Press, patron lehkých betonových střech s kohoutem v logu.
0: Já teda věřím, že se vás to netýká a že nikdy nechodíte pozdě, ale kdyby náhodou, tak jsem si připravila ty nejlepší výmluvy, které můžete použít.
1: Evropa 2.

0: I guess you moved on really easily.
1: Hudební novinka Evropy 2.

0: Krásné dobré ráno, je 8 hodin a 17 minut. Vy posloucháte vysílání Evropy 2. Schválně jsem řekla ten čas, protože čas je občas důležitý, třeba když máte sraz na určitou hodinu. Jako zajímá mě samozřejmě, jestli jste už někdy přišli pozdě a pak místo omluvy začali vytvářet třeba nějaké kreativní příběhy, se kterými by si nezadala ani Rozamunde Pilcherová. No, já teda se snažím nechodit pozdě, občas samozřejmě to nevíde, nicméně jsem objevila skvělé kreativní výmluvy, takže se třeba můžete inspirovat. Třeba čas je relativní, pojďme se dohodnout, že jsem přišla včas. To není výmluva, to je jenom filozofická debata. A co na to chcete říct? Nebo přišla jsem pozdě, protože mi to předpověděla jasnovidka. No, tak to je škoda, že dotyčné nebo dotyčnému neřekla, jak trapně to pak bude působit při tom vysvětlování. Nebo pak jsou tady výmluvy, kdy to člověk hodí na něco. Třeba vytekly mi baterky v budíku. No, tak snad potom taky nevytekly nervy těm lidem, co na vás čekali. Klasika, ujel mi autobus, to známe všichni. Pak jsem se dočetla, že se může použít i ujelo mi auto. To je takový, to není doprava, to je podle mě toxický vztah. Nebo ujeli mi schody v metru. No, eskalátory, to jsou takové potvory. To jsou největší zrádci moderní civilizace. Pak tu máme nejel vlak, dobře, to se může stát. Někdo použil i přejel mě vlak, tak tam už bych se možná dál nevyptávala. Skvělá je i korporátní klasika zdržel se výtah. No, ty výtahy, to je taky pakáž, to je něco jak ty eskalátory. Nebo stavili mě policajti a nemohla jsem zavolat, protože bych dostala pokutu za telefonování za volantem. Což je naprosto logické, že jo, přece nemůžete porušovat pravidla silničního provozu jenom kvůli nějaké schůzce nebo práci. Pomáhal jsem slepci přes přechod, no, tak to je šlechetné, že jo, byl dlouhý přechod asi. Ještě lepší bylo, pomáhala jsem paní přenést se přes její přechod. Tak to už může být na díl, jako myslím, že taková jako psychologická pomoc, tak to může zabrat nějaký čas. Zalehla mě kočka a nechtěla se mi budit. Ale za mě to není výmluva, jako za mě je to normálně relevantní důvod a podle mě všichni majitelé koček promluví. No, na závěr cestoval silný protivítr a v televizi to vůbec nehlásili. Nebo ve škole by mi bylo špatně a venku je moc hezky. Když jsem přišla do školy, učitelka tam nebyla, tak jsem šla ven hledat. No, tak doufám, že se našli a že to všechno dopadlo dobře. Každopádně, pokud se vám stane, že jdete pozdě, tak někdy prostě stačí jenom říct, promiňte, omlouvám se a bude to úplně stačit. Ale já doufám, že vy chodit pozdě nebudete. Kdybyste někam šli 8:20, tak ať nezmeškáte, ale s Evropou 2 budete mít vždycky čas v pořádku.
1: Ale že ty taky občas nezapomeneš, že máš mámu.
2: Mámu je třeba vytáčet denně.
1: Ale já ti zase vytočená.
2: Říká Tomáš Zástěra.
1: Ano, synáčku.
3: Nazdar.
1: Ahoj.
2: Hodný synek, co každé odpoledne volá mámě.
1: Kdyby si se líp učil, ty pitomče, kdyby jsi dneska mohl bej.
2: A vy jste vždycky u toho.
1: Ať to ty lidi trochu baví, to vysílání.
2: Vytoč mámu. Kultovní telefonáty Tomáše a jeho mamky. Každé všední odpoledne na Evropě 2.
1: A dneska přijeď, hele.
3: Jo.
1: Nazdar.
4: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Zpátky k muzice.

0: Camp Evropy 2. Kluci a holky mezi 9 a 15 lety, rychle vlítněte na web Evropy 2. Nahrajte fotku na téma Ukaž, jaký jsi táborník a těšte se na nezapomenutelný letní tábor.
1: Tak co, těšíte se?
0: Týden her, soutěží, workshopů a koncertů pod širým nebem s moderátory Evropy 2. Evropa 2. Držíme ti flek i na summer campu.

0: Sorry. Evropa 2, kde to stojí?
1: Na silnici číslo 35 mezi Libercem a Turnovem leží u Jermanic v části jízdního pruhu sražená srna. Projíždějte prosím opatrně. U Červeného Kostelce na Náchodsku zůstává po nehodě uzavřená silnice mezi Náchodem a Trutnovem. Havarované auto tam blokuje průjezd a na místě zasahují policisté i záchranáři. Motorkář boural u Rousínova na Vyškovsku na tahu směrem od Brna na Vyškov. Policie tam vyšetřuje nehodu a průjezd místem komplikuje odstavený motocykl. Další nehoda omezuje provoz také v Neslovicích na Brněnsku, kde osobní auto narazilo do domu. Na místě zasahují hasiči, záchranáři i policie. A opatrně také v Rohově na Opavsku, kde se srazila dvě osobní auta a doprava tam projíždí se zvýšenou opatrností. Tak šťastnou cestu a hlavně bez nehod. Evropa 2.
0: Žhavý novinky Evropy 2.

Aleš Youngblood pobláznil Česko. Byli jsme u toho. Youngbloodův Bloodfest se letos stěhuje do Česka. A ty budeš s Evropou 2 u toho. Weird v éteru Evropy 2 ti celý týden přináší lístky na Bloodfest. A ty si užiješ Biffy Clyro, Primal Scream, Peli Royo. A hlavně Youngblooda. Bloodfest 27. června v Hradci Králové. Exkluzivně s Evropou 2.

0: Tak to byly Coldplay a Viva La Vida. A pojďme se teď s Evropou 2 podívat na ten nejkrásnější den ve vašem životě, nebo možná nejkrásnější, ale každopádně svatba je jeden z nejslavnostnějších okamžiků našich životů. Vdáváte nebo ženíte se jednou, maximálně dvakrát za život. Jenom někteří do toho chomoutu lezou opakovaně, protože čím víc svateb, tím víc svíčkové. Já už mám teda svou svatbu za sebou, ale letošní svatba snů s Evropou 2 už zná dva finálové páry. A jestli chcete zjistit, kdo má nejblíž k vysněné svatbě, tak mrkněte na web Evropy 2 do sekce soutěže a tam najdete video medailonky finalistů a rovnou si můžete taky zasoutěžit. Stačí tipnout správného vítěze letošního ročníku do čtvrtka 14. května a můžete vyhrát pobyt pro dva v hotelu Sen a vonavý Dermakol balíček. No a kdo nakonec vyhraje, tak to se zjistí v pátek 15. května ve finále v ranní show na Evropě 2, takže v pátek od 6 do 9 určitě poslouchejte. No a generálním partnerem soutěže je Dermakol, který s láskou ke kráse mění svět již 60 let. No a láska plus krása, tak to se rovná svatba snů s Evropou 2.
1: Evropa 2. 80. Lovče odměn, poslouchej. Galaxii brzy napadnou silnější zážitky. Buď ve střehu a ulov si zaslouženou odměnu v Georgii. Toť způsob náš.
2: Česká spořitelna přináší silnější zážitky do celé galaxie. Star Wars Mandalorian a Grogu pouze v kinech od 21. května.
3: Posloucháte podcasty? Prestižní anketa, která oceňuje ty nejlepší podcasty a jejich tvůrce, je opět tady. Podpořte svůj oblíbený český podcast v anketě Podcast roku 2026. Dejte mu svůj hlas na www.podcastroku.cz a rozhodněte o letošních vítězích.
4: Vážení cestující, letos Smartwings, připravte se na start do léta.
5: Málaga, Mallorca, Porto, Split, Kanárské ostrovy, Sardinie, Sicílie a další desítky destinací. Krásné zážitky začínají na smartwings.com. Rezervujte si svou letenku za letním dobrodružstvím ještě dnes. Smartwings.
6: Be smart, get wings.
7: 98.2 a 105.5 FM.
8: Lazura Aesthetic Profi chrání dřevo venku až 20 let. To je vyzkoušeno a ověřeno akreditovanou laboratoří. S Aesthetic Profi už nemusíš pořád dokola natírat. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Aesthetic Profi. Nově na českém trhu. Více na www.aestheticprofi.cz.
9: Kdo si hraje, nezlobí. A když si hraješ s Evropou 2, dostaneš spoustu dárků, který nutně potřebuješ. Čekuj sekci soutěže na Evropa2.cz.

0: Evropy 2.
1: No tak jo, pojďme se teď s Evropou 2 a se mnou podívat do minulosti 18 let zpátky. Kanadská parta Simple Plan, kdy si napsala písničku, která zní, jak to říct, jako takové obětí pro všechny lidi, co mají pocit, že jsou na všechno sami. Píseň vznikla v roce 2008 po těžkém období kapely, kdy řešili tlak, psychické vyčerpání a pocit, že se kolem nich všechno rozpadá. Něco jako my teď, že jo? A právě proto je ten text tak osobní a lidi se s ním tak můžou ztotožnit. Zajímavé je, že zpěvák Pierre Bouvier ji původně ani nechtěl vydat jako single, protože mu přišla až moc taková jako citlivá a upřímná, protože přece kluci nebrečí, že jo. Jenomže fanoušci začali masivně sdílet a psát k ní svoje vlastní příběhy, no a všichni víme, že sharing is caring. Takže pro spoustu lidí se stala takovou malou krizovou linkou v jejich MP3kách, no. A možná i znáte i z filmů, seriálů nebo starých playlistů z období, kdy někteří z nás byli trochu emo, nebo jsme si mysleli, že jsme emo, protože jsme měli černou mikinu a taky patku a napsali jsme na Facebook.

0: Facebook status Neptejte se. No, prostě to jsou Simple Plan a jejich Save You.
1: Víkendový hudební šrapnel Evropy 2.

0: Děcka. Chcete zažít nejlepší týden svýho života? Hra o účast na legendární Summer Camp Evropy 2 startuje za...
1: 5, 4, 3, 2, 1.
0: Tak kluci a holky mezi 9 a 15 lety, rychle vlítněte na web Evropy 2. Nahrajte fotku na téma Ukaž, jaký jsi táborník a těšte se na nezapomenutelný letní tábor. Summer Camp Evropy 2.
2: Co jste dělali vy, ty otázky jsou strašně dobrý.
0: Týden rozhovorů s hvězdami, her, soutěží, workshopů a koncertů pod širým nebem s moderátory Evropy 2.
3: Tak co, těšíte se?
0: Předposlední srpnový týden v prachovských skalách. Evropa 2. Držíme ti flek i na Summer Campu.
4: Když levně, tak Tesco.
5: Nové auto bez nečekaných výdajů. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services žádný problém. Volkswagen Tiguan můžete mít už za skvělých 7390 korun bez DPH měsíčně, včetně kompletního pojištění, servisu i silniční asistence 24/7. Více na operaklehce.cz.
0: Který pár vyhraje svatbu snů s Evropou 2 v hodnotě 3/4 mega? Poslouchej v pátek 15. května finále v ranní show. Navíc teď můžeš vyhrát i ty? Tipni si na Evropa2.cz správně vítěze letošního ročníku a užij si pobyt pro dva v hotelu Sen a voňavý Dermacol balíček. Generálním partnerem soutěže je Dermacol, který s láskou ke kráse mění svět již 60 let.
6: Vážení cestující, letos Smartwings, připravte se na start do léta.
7: Málaga, Mallorca, Porto, Split, Kanárské ostrovy, Sardinie, Sicílie a další desítky destinací. Krásné zážitky začínají na smartwings.com. Rezervujte si svou letenku za letním dobrodružstvím ještě dnes. Smartwings.
8: Be smart. Get wings.
9: Nyní cena pro všechny 139,90, teskovejce z podestýlky 30 kusů, velikost S. Nabídka platí od 6. do 12. května ve všech supermarketech a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
10: Připrav se na Allegro Smart Weeks, festival ultraslev až 50%. Už od pondělí objevuj na Allegro tisíce značkových produktů za výhodné ceny. A pokud ještě nemáš Allegro Smart, pořiď si ho teď jen za polovinu. Když něco, tak Allegro.
11: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Actimel 8x100 gramů s apkou za 64,90. A řepkový olej Gusto na 1 litr s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 28.4.
12: Pozor, největší slevový týden je tady. Nákupy ona dnes vám přináší slevy až 50% na módu, elektroniku, vybavení do domácnosti a mnohem víc. Za každou platbu kartou Visa u vybraných obchodníků získáte kromě slevy i něco navíc. Už v pondělí velké slevy v časopise Ona dnes.
13: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
14: Nenechte si ujít v České televizi.
15: Zpěv, tanec, emoce a nespoutaná autenticita. Podaří se českému reprezentantovi Danielu Žižkovi zabojovat o vítězství? Eurovision Song Contest 2026. Přímé přenosy obou semifinálových večerů i finále od 12. května v České televizi a v iVysílání.
16: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival po páté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 25. května.
0: Zpátky k muzice.

Chuck Norris na Evropě 2. Tady Chuck Norris. Umím zadržet dech na 9 let.

pondělí do pátku hrajeme na Evropě 2 o podepsaný český hokejový dres a spoustu dalšího merče, který rozhodně potřebuješ. Výbava pro opravdový fanoušky českého hokeje je denně ve hře. Až do pátku na Evropě 2.

0: kde to stojí.
1: Na dálnici D5 směrem od Rozvadova na Prahu komplikuje provoz porouchané auto na 31. kilometru. Ve Žďáru nad Sázavou bourala v Revoluční ulici dvě osobní auta, jeden jízdní pruh zůstává neprůjezdný a na místě stále zasahují policisté, hasiči i záchranáři. Nehodu řeší také v Bohumíně na Karvinsku, kde se srazil cyklista s osobním autem. Okolím místa nehody projedete se zvýšenou opatrností. Směrem z Liberce na Jablonec nad Nisou se na silnici číslo 14 zdržují auta kvůli poruše odstaveného vozu v protisměru a v České Lípě na Borské ulici skončilo auto po střetu se Srnou mimo běžný provoz. Nehoda se obešla bez zranění.
0: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Krásné dobré ráno, nebo chcete-li dobré dopoledne. Záleží, jak kdo to má. My tady na Evropě 2 máme už skoro poledne, že jo? Ale někdo možná právě vstává a možná se mu bude hodit to, že vědci a možná taky trošku internet se zase jednou spojili, aby nám ta rána zkomplikovali, protože internetem proletěla informace, že ranní sex vás probudí lépe než káva. Což je zajímavé, hlavně pro nás, kteří ráno sotva otevřeme oko, tak hledáme hrnek s tím kafem. Podle průzkumu prý lidé po ranním dovádění bývají produktivnější, soustředěnější a mají lepší náladu. A upřímně ono asi cokoliv je lepší start dne než situace, kdy se v koupelně podíváte do zrcadla a řeknete si... No, tak dneska to žádná hitparáda nebude, jo. Prý za to může dopamin, endorfiny a další hormony, no. Já teda nevím, já po ránu většinou nejvíc ocením hormon jménem Nemluv na mě a tady na to ideálně pomáhá, pokud každý vstáváte jindy. Ale líbí se mi, jak ty studie jsou vždycky strašně optimistické, jako ranní intimita zvyšuje energii, jako jo. Ale taky ranní intimita potřebuje, abyste si nejdřív třeba vyčistili zuby, že jo, protože potom je ta intimita možná až moc intimní. Jo, a stejně je ale vlastně fascinující, jak jsme každý jiný, někdo stane v 6, jde běhat, medituje, stihne romantiku, smutí, studenou sprchu a někdo má jediný cíl a sice nepoužít omylem místo té zubní pasty třeba deodorant. No. Každopádně, pokud vás káva neprobouzí, nabízím alternativu, ale já si osobně myslím, že espresso má jednu obrovskou výhodu, že se s váma třeba nebude hádat. No, nebo prostě podle mě na espresso je spoleh. Ne, že by teda na naše partnery nebo vaše partnery spoleh nebyl, ale prostě espresso je espresso. Stejně jako Evropa je Evropa 2.
1: Evropa 2. Action! Novinky v kinech.
2: Was für ein seltsamer Nachname. Mengele.
3: Nový film Kirila Serebrenikova Zmizení Josefa Mengeleho líčí život nacistického doktora s Osvětimi v jihoamerickém exilu a připomíná, že zlo nikam nezmizelo. Po většinu dvouhodinové stopáže snímek mapuje dobu, kdy se jeden z nejdůležitějších mužů Hitlerova režimu, přezdívaný Anděl smrti, ukrývá před spravedlností nejdřív v Německu, později v Argentině a Brazílii. Prožívá paranoidní stavy i záchvaty sebelítosti, nikdy ho ale nedožene svědomí.
4: Warum warst du in Auschwitz?
3: Když Mengeleho v Brazílii navštíví syn Rolf, je z Anděla smrti už jen uzlíček nervů. Na Rolfovy otázky, zda v Osvětimi dělal experimenty na dětech, odpovídá úhybně, přesto výmluvně.
4: Was hast du dort wirklich gemacht?
5: Du wirst nie begreifen!
3: V Serebrenikově filmu je těžké hledat pozitivní postavy. Maďaři ukrývající nacistického zločince s vidinou tučné odměny, služebnictvo jež pilně dolévá prázdné sklenice slavících nacistů, ti všichni jakoby byli vinni.
6: Hauptsturmführer Josef Mengele! Ihr Krieg ist noch nicht vorbei!
3: Snímek Zmizení Josefa Mengeleho je premiérově v kinech. Martina Sokolová, Evropa 2.
1: Evropa 2. 80.
7: Lovče odměn, poslouchej. Galaxii brzy napadnou silnější zážitky. Buď ve střehu a ulov si zaslouženou odměnu v Georgii. Toť způsob náš.
8: Česká spořitelna přináší silnější zážitky do celé galaxie. Star Wars Mandalorian a Grogu pouze v kinech od 21. května.
1: Posloucháte podcasty? Prestižní anketa, která oceňuje ty nejlepší podcasty a jejich tvůrce, je opět tady. Podpořte svůj oblíbený český podcast v anketě Podcast roku 2026. Dejte mu svůj hlas na www.podcastroku.cz a rozhodněte o letošních vítězích.
9: Vážení cestující, letos Smartwings, připravte se na start do léta.
10: Málaga, Mallorca, Porto, Split, Kanárské ostrovy, Sardinie, Sicílie a další desítky destinací. Krásné zážitky začínají na smartwings.com. Rezervujte si svou letenku za letním dobrodružstvím ještě dnes. Smartwings.
11: Be smart. Get wings.
1: 58.2 a 105.5 FM. Evropa 2. Kam vyrazit?
0: V pondělí 18. května oslavíme Mezinárodní den muzeí. Proto toto pondělí i neděli před ním 17. května některá muzea a galerie v Praze otevřou své výstavy a expozice zdarma či za snížené vstupné.
12: V neděli to budou Národní galerie v Praze, Umělecko-průmyslové muzeum, Národní technické muzeum mimo pražské pobočky, v pondělí Národní zemědělské muzeum a Muzeum českého granátu. Svou účast ale ještě nepotvrdili všichni a tak lze očekávat, že míst, která budete moci navštívit, bude mnohem více. Hlavní myšlenkou roku 2026 je muzeum sjednocující rozdělený svět se zaměřením na snížení nerovností, podporu mírových a inkluzivních společností a posílení globálního partnerství pro udržitelný rozvoj. Tak se přijďte ukázat, doporučuje Evropa 2.
13: Vydejte se na dalekou cestu do východní Asie, aniž byste opustili Prahu. Od 15. do 17. května vás přeneseme do světa barev, tradic a exotické atmosféry. Asijské dny v Metropoli Zličín nabídnou bohatý program, živé show, tematické workshopy i thajské masáže. A k tomu šanci vyhrát exotický zájezd v hodnotě 50 000 korun od cestovní agentury Invia, telefon či dárkovou kartu za 5 000 korun. Více na metropole.cz.
14: Připravte se na obří party. Flo Rida, autor hitů Low, Ride Round, Good Feeling nebo Whistle, míří do Prahy. Už 19. května roztančí O2 Arenu explozivní show plná světových megahitů. Nenechte si ujít jednu z největších hudebních událostí roku. Vstupenky v sítích Ticketmaster a Ticketportal.
15: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
16: No, Alena Volkra, Free Fire.
17: Hele, kluci, jak se tam zpívá to panda.
18: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem. Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2. Sparťani, veškerý sparťanský video obsah teď na jednom místě. Televizní aplikace Sparta TV přináší sestřihy zápasů, rozhovory, talk show i exkluzivní záběry ze zákulisí přímo na vaši velkou obrazovku. Všechno přehledně, všechno na jednom místě. Stáhni si Sparta TV na svoji televizi a sleduj svůj klub z pohodlí domova. Sparta. Tečka.
19: Stále ještě nevíte, kde bude váš maturitní nebo vysokoškolský ples? Je čas přestat hledat. Jsou chvíle, na které se nezapomíná. První tanec. Smích přátel. Ty si zaslouží výjimečné místo. Kongresové centrum Praha. Velký taneční parket, špičkové zázemí a navíc Praha jako na dlani. A kde bude ten váš ples? Více na kcp.cz.
20: Kongresové centrum Praha. Kde na okamžicích záleží.

0: Krásné dopoledne na Evropě, bylo 10 hodin a taky teď tady budou zprávy se Zuzkou Kozákovou. Jupí.
1: Sdílím tvé nadšení. Dobré dopoledne. Nová elektronická evidence tržeb nejspíš opět skončí u ústavního soudu. Opozici vadí, že součástí povinnosti mají být i platby kartou. Z předchozí EET je právě ústavní soud vymul. Jak informuje Česká televize, podle ministryně financí Aleny Schillerové, ale už není možné tak snadno karetní transakce dohledat. Letecký provoz v Praze v pátek narušil neoprávněný provoz dronů v bezletové zóně ruzyňského letiště Václava Havla. Jedno letadlo kvůli tomu museli odklonit do Vídně, několik dalších nabralo zpoždění. Policie zadržela jednoho člověka a dron zajistila. Uvedla to na síti X. Čeští hokejoví reprezentanti budou dnes na švédských hrách proti Finsku usilovat o druhé vítězství, poté co ve čtvrtek porazili domácí tým 3-1. V brance nastoupí Josef Kořenář, na střídačce bude připravený Petr Kváča. Utkání je na programu od 12 hodin.
2: Evropa 2, kde to stojí?
1: Na D8 pozor ve směru na Prahu. Na 8. kilometru je odstavené vozidlo. V Hustopečích na Břeclavsku v Alšově ulici se srazily dva vozy a dejte pozor i na Semilsku v Turnově. V Nádražní ulici se srazil autobus s osobním vozem.
2: Evropa 2, jak je venku?
1: Venku máme stále polojasno až oblačno. Během dne se přechodně zatáhne. Odpoledne zejména na horách by mohlo sprchnout a k večeru se vyjasní. Dnešní nejvyšší teploty se pak dostanou na 15 až 20 stupňů. Tolik zprávy, 3 minuty po 10. jste s Evropou 2 a taky s Katkou Haškovou. Jupi!
0: Ano, jupi, bylo to jupi a pojďme se radovat, protože prostě je sobota a bude to skvělý.
3: Sponzorem počasí jsou Beton Press lehký kryký střešní tašky. Beton Press, patron lehkých betonových střech.

jak ráda říkám, jdeme do finále, jupí, a podíváme se na to, jak úklid ovlivňuje naši náladu. Hmm. Evropa 2.

Ne, posloucháte Evropu 2, co je dneska za den? Dneska je sobota, svátek má Ctibor, slavíme den Evropy a taky den single ponožek, které jsem teda takhle překřtila, jsou to takové ty chudinky, které se občas ztrácí. No a když jsme u těch single ponožek, tak samozřejmě se nemůžu neotřít o klasický víkendový úklid. Já jsem totiž zjistila, respektive psychologové zjistili, že nepořádek doma vám může zvyšovat hladinu stresového hormonu kortizolu. Jedna známá americká studie sledovala rodiny s dětmi a ženy, které svůj domov popisovaly jako chaotický a přeplněný. A ty ženy měly vyšší stres během celého dne než ty, které doma vnímaly klid a pořádek. A ono to dává smysl, protože mozek má rád přehled. Když kolem sebe vidí moc věcí, bere to jako nedokončené úkoly. Takže i když sedíte na gauči, tak vaše hlava někde vzadu moc dobře ví, že potřebujete ještě vytřídit, uklidit, vyprat, srovnat. Podle dalších výzkumů nepořádek taky zhoršuje soustředění, zvyšuje mentální únavu a člověk se pak hůř rozhoduje. Jinými slovy, ta hromada oblečení v rohu. To není jenom estetický problém, ale ta vám doslova vysává energii. Takže pokud se cítíte jako trošku jako naprt a bez energie, tak možná, když se trošku uklidíte, tak vám to pomůže. No a teď dobrá zpráva pro všechny, kteří právě přemýšlí, že vypnou rádio a půjdou uklízet. Odborníci říkají, že člověk nepotřebuje velký generální úklid, že psychice pomáhá už i malá změna, třeba uslat postel, uklidit stůl nebo vyhodit staré papíry. Až 80% lidí v průzkumech říká, že se po úklidu cítí šťastnější a klidnější, což je fascinující. Protože jako děti jsme si mysleli, že dospělí mají radost z dovolené, splněných snů, no a pak ve 30 zjistíte, že vám náladu nejvíc zlepší uklizená kuchyňská linka. No, každopádně, jak jsem zmínila, cesta není vypnout rádio a jít uklízet. Cesta je nechat zapnutou Evropu 2 a jít uklízet.

0: did with Europe too.
1: Ahoy, Tim Carly, we're fast forward, and you can head over to Europa. Yeah.
2: Nastav uši hviezda.
3: Hey, it's Jared Leto from 30 Seconds to Mars. Zdravím, Europol, Tibet.
2: Evropa 2.
4: U nás byly rozhodnuté.
5: Nové auto bez nečekaných výdajů. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services žádný problém. Škoda Karoq může být vaše už za skvělých 8 000 korun bez DPH měsíčně, včetně kompletního pojištění, servisu i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.

Chuck Norris na Evropě 2. Tady Chuck Norris. Umím shlédnout hodinovou epizodu za 22 vteřin.

Když Youngblood pobláznil Česko, byli jsme u toho. Pobláznil Česko, byli jsme u toho. Youngbloodův Bloodfest se letos stěhuje

0: Evropa 2. Kde to stojí?
1: Na silnici číslo 35 mezi Turnovem a Hrádkem nad Nisou se u stráže nad Nisou zdržují auta kvůli odstavenému vozidlu. A problémy jsou kolem 16. kilometru a neprůjezdná zůstává krajnice. Ve Valašském Meziříčí bourala na kruhovém objezdu v Masarykově ulici dvě osobní auta. Policie tam upozorňuje i na pohyb lidí přímo na vozovce. Komplikace čekejte také ve Zlíně, na křižovatce ulic Osvoboditelů a Štefánikova nefungují semafory a hlavně v centru se tvoří hustší provoz. Dvě auta se srazila také v Litomyšli na Smetanově náměstí, kde projedete se zvýšenou opatrností, tak ať už jedete kamkoliv, hlavně šťastnou cestu, ideálně s námi s Evropou 2.
0: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Camp Evropy 2. Kluci a holky mezi 9 a 15 lety, rychle vlítněte na web Evropy 2. Nahrajte fotku na téma Ukaž, jaký jsi táborník a těšte se na nezapomenutelný letní tábor.
1: Tak co, těšíte se?
0: Týden her, soutěží, workshopů a koncertů pod širým nebem s moderátory Evropy 2. Evropa 2. Držíme ti flek i na summer campu.

0: Tak to byly Maroon 5 a taky Heroin na Evropě 2, ale heroin, prosím vás, děti, hlavně neberte heroin. Radši tábor. Hele, Zuzi.
1: Ano.
0: Jezdila jsi na tábory v létě?
1: Ne, tak na tábory vyloženě ne, to mě nikdy jako nelákalo, ale jednoho krásného dne jsem skončila na soustředění volejbalovém.
0: Nezní to moc pozitivně, jak říkáš skončila.
1: No já jsem, skončila jsem tam a taky jsem skončila hned po dvou dnech, jsem řekla, že tak takhle teda opravdu ne, nikdo mě se zátěží na zádech, nebude hnát do kopců.
0: No tak to nemyslí vážně.
1: Ne, tohle neprošlo.
0: Ještěže náš kemp, Summer Camp Evropy 2, tak tam se nic takového neděje, jo, tam přijedou moderátoři, přijede zástěra, ten podle mě nic dramatického chtít nebude.
1: Doufejme.
0: Navíc je to už po osmé, já si jako říkám, že kdyby tam ty děti trpěly, tak to nepořádáme pořád dokola, že?
1: To je asi pravda.
0: Teda nevím, jestli takhle, jestli to zadání jako promovat náš Summer Camp Evropy 2 jsme si takhle představovali, ale samozřejmě, tam je všechno skvělý, já být mladší, jedu okamžitě, koncerty známých interpretů, přímo u ohně, taneční workshopy, táborová olympiáda, diskotéka s moderátory Evropy 2, výpravy do přírody a navíc se tam nemůžeš přihlásit, to musíš vyhrát. Na webu Evropy 2 do sekce soutěže, nahrajete tam fotku svoji, případně svého dítěte, záleží samozřejmě, kolik vám je, protože ten tábor je omezený jenom od 9 do 15, prosím vás, dospěláci, ne, že budete chtít taky na tábor. No, a kdo vyhraje, tak pojede. Tak co bys řekla na takový tábor?
1: Za prvé, možná by to chtělo udělat i tábor pro dospělí, za druhé, soustředění ne, ale tábor Evropy 2.
0: Ano, výborně a tady tím pádem vzývám vyšší moc, pojďme udělat summer camp pro dospělé.
1: A to teda už bude zátěž.
0: Tak doufám, že by tam nepřijeli Maroon 5 a Heroin, protože to by bylo nepříjemné. No. Každopádně tímhle jsem vám chtěla říct, že ještě máte čas přihlašovat své děti, holky a kluky na náš summer camp Evropy 2. Ten tábor proběhne od 16. do 22. srpna. Nahrajte fotku na téma Ukaž, jaký jsi táborník. No. A soutěž končí 17. května a kdo vyhraje, ten pojede. Takhle jednoduchý to je.
1: No tak šup, šup.
0: No a ty jsi skončila se soustředěním a já končím tady s vysíláním. Tak.
1: Gratuluju.
0: Ale jenom pro dnešní den a zítra zase od 7 se na vás budu těšit tady v éteru Evropy 2. Jupí.
2: Evropa 2.
3: Lovče odměn, poslouchej. Galaxii brzy napadnou silnější zážitky. Buď ve střehu a ulov si zaslouženou odměnu v Georgii. Toť způsob náš.
4: Česká spořitelna přináší silnější zážitky do celé galaxie. Star Wars Mandalorian a Grogu pouze v kinech od 21. května.
5: Který pár vyhraje svatbu snů s Evropou 2 v hodnotě 3/4 mega? Poslouchej v pátek 15. května finále v ranní show. Navíc teď můžeš vyhrát i ty? Tipni si na Evropa2.cz správně vítěze letošního ročníku a užij si pobyt pro dva v hotelu Sen a voňavý Dermakol balíček. Generálním partnerem soutěže je Dermakol, který s láskou ke kráse mění svět již 60 let.
6: Vážení cestující, letos Smartwings, připravte se na start do léta.
7: Málaga, Mallorca, Porto, Split, Kanárské ostrovy, Sardinie, Sicílie a další desítky destinací. Krásné zážitky začínají na smartwings.com. Rezervujte si svou letenku za letním dobrodružstvím ještě dnes. Smartwings.
8: Be smart. Get wings.
9: 58.2 a 105.5 FM.
10: V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce, tak se přileďte s dětmi pořádně vydovádět. V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 000. Více na majaland.cz.
11: Na Instagramu Evropy 2 už vás je přes 300 tisíc.
12: Co je za otázky, blbý?
13: Jsou otázky, aby mě vyzdvihli, aby potopili vzorko.
12: Takže jsi je psal ty?
13: Samozřejmě, jako všechny.
11: Největší profil na české mediální scéně, plnej muziky, hvězdných hostů a střípků ze zákulisí vysílání Evropy 2, které nikde jinde neuvidíš.
14: No, to jsi odvážný teda.
11: Dej taky follow E2CZ a bav se na maximum. Evropa 2, držíme ti flek i na Instagramu.
2: Připravte se na obří party. Flo Rida, autor hitů Low, Right Round, Good Feeling nebo Whistle, míří do Prahy. Už 19. května roztančí O2 Arenu explozivní show plná světových megahitů. Nenechte si ujít jednu z největších hudebních událostí roku. Vstupenky v sítích Ticketmaster a Ticketportal.
14: Na Evropě 2 ti rozumíme pořád. I večer.
15: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
16: No, Alena Walker a Three Faded. Three Faded.
17: Jo, Faded, Faded.
18: Hele, kluci, jak se tam zpívá to panda, panda.
15: Imagine Dragons.
18: Jo, to bude ono. To, jo, přesně.
14: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem. Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2.
2: Stále ještě nevíte, kde bude váš maturitní nebo vysokoškolský ples? Je čas přestat hledat. Jsou chvíle, na které se nezapomíná. První tanec. Smích přátel, ty si zaslouží výjimečné místo. Kongresové centrum Praha. Velký taneční parket, špičkové zázemí a navíc Praha jako na dlani. A kde bude ten váš ples? Více na kcp.cz.
19: Kongresové centrum Praha, kde na okamžicích záleží.
20: Užívej si Evropu 2 až do večera.
21: A startuje večer na maximum.
20: Songy na přání.
22: Já bych si přál,

0: sehráme Bránka. On mi furt žere nějaký sladkosti.
1: Večer na Maximum s Petrem a Ondrou. Pondělí, úterý, středa, pátek 6 až 8 večer na Evropě 2. Evropa 2 žije na Maximum i na YouTube. Tak potvrď odběr, ať už ti nic neunikne. YouTube kanál Evropy 2 jede na

0: 11. hodina je tu, posloucháte Evropu 2, čas na zprávy se Zuzkou Kozákovou.
1: Hezké dopoledne. Prezident Petr Pavel v pátek jmenoval 5 generálů české armády, z toho 3 jsou generály nově. Akt tradičně probíhal u příležitosti Dne vítězství. Do hodnosti brigádního generála byl jmenován například Miroslav Horáček, šéf armádní logistiky, nebo ředitel speciálních sil armády České republiky Tomáš Krampla. Dětský ombudsman Martin Beneš hledá členy do svého poradního týmu. Přihlásit se mohou mladí lidé ve věku od 12 do 18 let. Tým bude mít zhruba 30 členů a scházet se bude 4x ročně. Má poskytovat pohled dětí a mladých lidí na témata, která se jich týkají. Zájemci se mohou hlásit do 18. května. Fotbalisté Slávie mohou již dnes obhájit ligový titul. V druhém z 5 kol nadstavby přivítají v derby Spartu a v případě výhry by v čele tabulky odskočili na nedostižných 11 bodů. Zápas začne v Edenu v 19 hodin.
2: Evropa 2, kde to stojí?
1: Pokud jste právě teď na cestách, opatrně na D8, a to ve směru na Prahu, na 8. kilometru je hlášeno odstavené vozidlo. V Litomyšli na Svitavsku na Smetanově náměstí pak policie zasahuje u nehody dvou vozů.
2: Evropa 2, jak je venku?
1: Venku máme polojasno až oblačno, během dne se přechodně zatáhne, déšť se objeví na horách, k večeru se pak vyjasní. Dnešní nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 15 až 20 stupni. Ode mě je to vše, ladíte Evropu 2 a slovo si právě teď bere Ondra Vodný.
3: Sponzorem počasí jsou Beton Press lehký krytý střešní tašky. Beton Press, patron lehkých betonových střech.

Hned z kraje pohled na cyklisty. Pokud vyrážíte na kola, pozor na jednu zásadní věc, která vám to může dneska pokazit. Evropa 2. Evropa 2.

0: Posloucháte sobotní Evropu 2 a prodloužený víkend je jako dělaný na to vyrazit třeba na kola. Jo, šokuje mě tady zpráva, která mluví o loňském rekordmanovi mezi opilými cyklisty, který nadýchal 5,15 promile, což ani není možný, ale máme to v Česku tak spojený, že jo, že člověk jde na kolo, pak si dá pivko, nebo vůbec na jakýkoliv sport. Tak jenom abyste věděli, není to úplně dobrý nápad, protože hladina například nad 5 promile je považována za potenciálně smrtelnou, ale nemusíte mít jako 5 promile hnedka. Cyklistovi nad 1 promile, jo, hrozí pokuta u nás v České republice 25 až 50 tisíc korun. Navíc počet nehod zaviněných cyklisty hladinou nad 1,5 promile se v České republice pohybuje kolem 500 ročně, to není málo. Navíc opilý cyklista má zároveň vyšší riziko nehody než opilý řidič auta při stejné hladině. Češi řešili loni 10 tisíce přestupků opilých cyklistů na silnicích a stezkách, takže opatrně, aby to nebyl váš případ. Jo? Takže s mírou nejlépe vůbec v tomhle případě. Užijte si prodloužený víkend, Adonis a Kygo s Whitney Houston vám k tomu budou hrát. Na Evropě 2.
1: Každou středu večer se na Evropě

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A trvanlivé mléko, 1 litr s apkou, pouze za 8,90. Albert. Dle srovnání 28.4.
1: Zpátky k muzice.
2: Evropa 2.

Fandi český repre v dresu, který vlastnoručně podepsali české hokejové hvězdy. Od pondělí do pátku hrajeme na Evropě 2 o podepsaný český hokejový dres a spoustu dalšího merče, který rozhodně potřebuješ. Výbava pro opravdový fanoušky českého hokeje je denně ve hře. Až do pátku na Evropě 2.

0: Ladíte sobotní Evropu 2, navíc na prodloužený víkend. To by byl hřích si nevyhodit z kopítka. Tak můžete den s extravagancou Evropy 2, na kterou vás srdečně zvu. Dnes večer začíná v 10 a o půlnoci se za mixážní pult postaví Michael C. Čeká nás dvouhodinový taneční mix novinek v českém éteru v podobě hitů od DJů, jako je Meduza, Hužel, Calvin Harris, Bene Benassi a mnoho, mnoho dalších. No, tak pokud byste chtěli začít léto včas, co se mejdanů týče, máte možnost. Dnes večer, den extravaganza Evropa 2 srdečně doporučuje. K tomu tu kalor za chvíli. Evropa 2.
1: Evropa 2. 80.
2: Lovče odměn, poslouchej. Galaxii brzy napadnou silnější zážitky. Buď ve střehu a ulov si zaslouženou odměnu v Georgii. Toť způsob náš.
3: Česká spořitelna přináší silnější zážitky do celé galaxie. Star Wars Mandalorian a Grogu pouze v kinech od 21. května.
4: Který pár vyhraje svatbu snů s Evropou 2 v hodnotě 3/4 mega? Poslouchej v pátek 15. května finále v ranní show. Navíc teď můžeš vyhrát i ty? Tipni si na Europa2.cz správně vítěze letošního ročníku a užij si pobyt pro dva v hotelu Sen a voňavý Dermakol balíček. Generálním partnerem soutěže je Dermakol, který s láskou ke kráse mění svět již 60 let.
5: Vážení cestující, letos Smartwings, připravte se na start do léta.
6: Málaga, Mallorca, Porto, Split, Kanárské ostrovy, Sardinie, Sicílie a další desítky destinací. Krásné zážitky začínají na smartwings.com. Rezervujte si svou letenku za letním dobrodružstvím ještě dnes. Smartwings.
7: Be smart. Get wings.
8: 58.2 a 105.5 FM.
9: Vydejte se na dalekou cestu do východní Asie, aniž byste opustili Prahu. Od 15. do 17. května vás přeneseme do světa barev, tradic a exotické atmosféry. Asijské dny v metropoli Zličín nabídnou bohatý program, živé show, tematické workshopy i thajské masáže. A k tomu šanci vyhrát exotický zájezd v hodnotě 50 000 korun od cestovní agentury Invia, telefon či dárkovou kartu za 5 000 korun. Více na metropole.cz.
10: Dobrý den. Nejspíš známe odpovědi na otázky, které si kladete. Třeba ohledně muziky. Na Europa2.cz/playlist najdeš všechny songy pěkně za sebou tak, jak jsme je na Evropě 2 odehráli. A to až týden zpátky.
11: Co na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. Estetik Profi. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.

0: Sobotní poledne tu na Evropě 2, čas na zprávy se Zuzkou Kozákovou.
1: Hezké poledne u zpráv. Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc plánuje zpřísnit tresty za jízdu pod vlivem návykových látek a alkoholu. Řidičům, kteří usednou za volant s více než jedním promile alkoholu a ohrozí život nebo zdraví ostatních, by nově mohlo být zabaveno vozidlo. A to i v případě, že jim nepatří. Součástí návrhu má být také mimo jiné zpřísnění trestů v případech, kdy viník způsobí smrt dvou a více lidí. Ještě zhruba týden bude mizet voda z přehrady Labská ve Špindlerově mlýně. Jde ale o řízený proces. Vodohospodáři začali upouštět vodu z nádrže počátkem května. Připravují ji totiž na těžbu usazenin. Těch je zde velké množství, zejména po povodni v roce 2024. Za porušení požární bezpečnosti v klubech, barech nebo dalších nočních podnicích hrozí provozovatelům pokuty. Nejvyšší finanční postihy mohou úřady uložit za nedostatky, které ohrožují přímo bezpečnost lidí, jako jsou uzamčené únikové východy nebo neprůchodnost únikových cest. Bezpečnost v nočních podnicích hasiči prověřují po novoročním požáru v baru ve švýcarském horském středisku, při kterém zemřeli desítky lidí.
2: Evropa 2, kde to stojí?
1: Pozor na dálnici D11 na trase Praha Jaroměř sever. Na 68. kilometru je odstavená dodávka. Ve Valašském Meziříčí v Masarykově ulici se došetřuje nehoda dvou vozů a ve Zlíně opatrně na křižovatce ulic Osvoboditelů a Štefánikova. Nefungují tady semafory.
2: Evropa 2, jak je venku?
1: Polojasno až oblačno, přechodně se odpoledne zatáhne, na horách se objeví déšť. K večeru pak počítejte s tím, že se vyjasní. Teploty se pohybují mezi 15 až 20 stupni. Ode mě je to vše, vyladíte sobotní Evropu 2 a slovo právě teď bere Ondra Vodný.
3: Sponzorem počasí jsou Beton Press lehký kryký střešní tašky. Beton Press, patron lehkých betonových střech.

Hlavně, co jste si dopřáli k obědu, mám pro vás za chvíli potraviny, které byste měli úplně vymazat z jídelníčku. Možná to jsou i ty vaše. Za chvíli víc. Evropa 2.

Youngblood pobláznil Česko. Byli jsme u toho. Youngbloodův Bloodfest se letos stěhuje do Česka. A ty budeš s Evropou 2 u toho. Weird v éteru Evropy 2 ti celý týden přináší lístky na Bloodfest. A ty si užiješ Biffy Clyro, Primal Scream, Peli Rojo. A hlavně Youngblooda. Bloodfest 27. června v Hradci Králové. Exkluzivně s Evropou.

0: Posloucháte Evropu 2 v čase oběda, možná pro někoho. Tak schválně, co jste měli dneska k obědu? A jestli to nebyly některé skupiny potravin, které Světová zdravotnická organizace vyhlásila jako ty hodně nebezpečný. Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny řadí uzeniny například do skupiny 1, tedy do skupiny, kde jsou prokázané karcinogeny. Nechci vás jako děsit, jo, ale je tam toho víc. Ve stejné skupině jsou uzeniny vedle tabákového kouře, azbestu, dokonce přiřazují tady studii, kdy dva plátky slaniny denně zvyšují riziko rakoviny tlustého střeva 18-20%. To je celkem strašidelný. Smažený brambory, hranolky, čipsy zase obsahují taky nějaký nebezpečné látky, které vznikají při teplotách nad 120 stupňů. Červené maso, hovězí, vepřové, jehněčí je v kategorii pravděpodobný karcinogen. Alkohol, ten má zase přímou souvislost s rakovinou jater, prsu a jícnu. A pátá riziková skupina, tam jsou ultrazpracované potraviny vysokým obsahem soli, cukru, aditiv. No, zní to strašidelně, možná jste něco z toho si dopřáli dneska, ale co by pak člověk z toho života měl, že jo, no. Tak snad jsem vás moc nevystrašil. A pokud jo, tak dobře, třeba se pustíte do něčeho zdravějšího. Thomas Robin k tomu bude hrát za chvíli na Evropě 2. Dobrou chuť.
1: Děcka, chcete zažít nejlepší týden svýho života? Hra o účast na legendární Summer Camp Evropy 2 startuje za... Tak kluci a holky mezi 9 a 15 lety, rychle vlítněte na web Evropy 2. Nahrajte fotku na téma Ukaž, jaký jsi táborník a těšte se na nezapomenutelný letní tábor. Summer Camp Evropy 2.
2: Co jste dělali vy, ty otázky, jsou strašně dobrý.
1: Týden rozhovorů s hvězdami, her, soutěží, workshopů a koncertů pod širým nebem s moderátory Evropy 2.
3: Tak co, těšíte se?
1: Předposlední srpnový týden v Prachovských skalách. Evropa 2. Držíme ti flek i na Summer Campu.
4: Křupavé, vonavé, vlád.
5: Nové auto bez nečekaných výdajů. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services žádný problém. Audi Q3 můžete mít už za skvělých 9999 korun bez DPH měsíčně, včetně kompletního pojištění, servisu i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
1: Posloucháte podcasty? Prestižní anketa, která oceňuje ty nejlepší podcasty a jejich tvůrce, je opět tady. Podpořte svůj oblíbený český podcast v anketě Podcast roku 2026. Dejte mu svůj hlas na www.podcastroku.cz a rozhodněte o letošních vítězích.
6: Čnej lahodné k nakousnutí jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
7: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva až do 12. května.
6: Čerstvé jako z Kauflandu.
8: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
9: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
10: V Jisku pro vás máme extra slevu 10% na vše, včetně již zlevněného zboží. Nabídka platí od středy 6.5. do neděle 10.5. a to na prodejnách i online. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
11: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Actimel 8x100 gramů s apkou za 64,90. A řepkový olej Gustona 1 litr s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 28.4.
12: Pozor, největší slevový týden je tady. Nákupy Ona dnes vám přináší slevy až 50% na módu, elektroniku, vybavení do domácnosti a mnohem víc. Za každou platbu kartou Visa u vybraných obchodníků získáte kromě slevy i něco navíc. Už v pondělí velké slevy v časopise Ona dnes.
3: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 25. května.
13: Zpátky k muzice.
14: Evropa 2.
15: I see a million faces I'll never know. And I'm losing my patience. I'm scared to see this corner swallow me whole.

Chuck Norris na Evropě 2. Tady Chuck Norris. Umím poponést židly, na které sedím.

0: Summercamp Evropy 2. Kluci a holky mezi 9 a 15 lety, rychle vlítněte na web Evropy 2. Nahrajte fotku na téma Ukaž, jaký jsi táborník a těšte se na nezapomenutelný letní tábor.
1: Tak co, těšíte se?
0: Týden her, soutěží, workshopů a koncertů pod širým nebem s moderátory Evropy 2. Evropa 2. Držíme ti flek i na Summercampu.

0: Sobotní Evropa 2, krásně ten prodloužený víkend, že? Pokud ho využijete tím, že půjdete, já nevím, třeba na hřbitov, jo? To dělá spoustu lidí, v mém okolí se rozhodlo spoustu lidí vyrazit na hřbitov, tak i tam se dostávají moderní technologie, jo? Představte si, že potřebujete, já nevím, věc jako svíčky, květiny a zrovna je zavřeno, protože je svátek, jo? Tak se k tomu nedostanete, tak na českých hřbitovech se objeví automaty na svíčky a hřbitovní zboží. Neuvěřitelný, že to tak dlouho trvalo, že? 24 hodin denně, bez obsluhy, platíte mincema i platební kartou. To je ráj, takže možná se to rozšíří úplně všude, automaty, nejenom na pití, nejenom na nějaký snacky, ale vlastně na všechno, co člověk potřebuje, když je zrovna zavřeno. To je teď taky tenhle víkend, že jo? Nebo minimálně včera bylo, jak by se to hodilo. Tak zkuste vymýšlet, na co by se hodil třeba ještě automat, co? Na muziku, o co se postaráme tady na Evropě 2, Papa Roach a Pam Rabbit nebudou chybět. Tak držte vodu dál. Evropa 2.
1: Evropa 2. Action! Novinky v kinech.
2: Here I go.
3: Popové koncertní filmy uváděné v kinech, jako třeba dva roky starý Taylor Swift The Eras Tour, se divácky vedou velmi dobře. Poptávka hollywoodských studií po nich stoupá a tvůrcům se tak otevírá nový prostor pro co nejzajímavější technické provedení.
4: That's James Cameron. No one shot a concert film on this scale before.
3: A to byla výzva pro ostříleného režiséra Jamese Camerona, týpka, který má na kontě 3 Oscary, přitom filmařinu ani nestudoval. V mládí byl ale pro film tak zapálený, že zatímco ostatní ujížděli na kokainu a amfetaminu, jemu stačily litry kávy a zvládal pracovat 85 hodin s jedinou hodinou spánku.
5: Tour is so brutal. I like to have a puppy room to like go chill in.
6: I'm doing this on my next movie for sure.
5: Right?
3: V Cameronově režii tak vznikl dokument o přípravě koncertu Billie Eilish Hit Me Hard and Soft The Tour ve 3D. V záběrech se střídají oba tvůrci, hlavním předmětem zájmu je ale Billie, která je vidět na pódiu a i v zákulisí. Už samotný trailer láká na její vztah k bratrovi, na interakci s fanoušky a přípravy koncertu.
5: It wipes one out.
3: Mediálním partnerem koncertní revoluce Jamese Camerona s názvem Billie Eilish Hit Me Hard and Soft The Tour je Evropa 2.
5: It's gonna be loud.
7: Duh.
1: Evropa 2.
8: Lovče odměn, poslouchej. Galaxii brzy napadnou silnější zážitky. Buď ve střehu a ulov si zaslouženou odměnu v Georgii. Toť způsob náš.
9: Česká spořitelna přináší silnější zážitky do celé galaxie. Star Wars Mandalorian a Grogu pouze v kinech od 21. května.
10: Který pár vyhraje svatbu snů s Evropou 2 v hodnotě 3/4 mega? Poslouchej v pátek 15. května finále v ranní show. Navíc teď můžeš vyhrát i ty? Tipni si na Evropa2.cz správně vítěze letošního ročníku a užij si pobyt pro dva v hotelu Sen a voňavý Dermakol balíček. Generálním partnerem soutěže je Dermakol, který s láskou ke kráse mění svět již 60 let.
11: Vážení cestující, letos Smart Wings, připravte se na start do léta.
12: Málaga, Mallorca, Porto, Split, Kanárské ostrovy, Sardinie, Sicílie a další desítky destinací. Krásné zážitky začínají na smartwings.com. Rezervujte si svou letenku za letním dobrodružstvím ještě dnes. Smart Wings.
13: Be smart, get wings.
14: 98.2 a 105.5 FM.
15: V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce, tak se přileďte s dětmi pořádně vydovádět. V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 000. Více na majaland.cz.
16: Každé úterý a neděli v 8 večer šlápneme na Evropě 2 na brzdu.
17: Jaký je arabský výraz pro zlost z bodnutí hmyzem?
16: Trojice, která vám pohne bránicí nebo žlučí.
17: Muhammad Komar na skat.
16: Brzda Evropy 2 a neb jakoby show.
2: tak to je všechno. Ale dobrý to bylo.
16: Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2.
7: Připravte se na obří party. Flo Rida, autor hitů Low, Right Round, Good Feeling nebo Whistle, míří do Prahy. Už 19. května roztančí O2 Arenu explozivní show plná světových megahitů. Nenechte si ujít jednu z největších hudebních událostí roku. Vstupenky v sítích Ticketmaster a Ticketportal.
18: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
19: No, Alena Walker, Faded.
20: Jo, Faded, Faded.
21: Řekl si, jak se tam zpívá to Panda, Panda.
18: Imagine Dragons.
21: Jo, to bude ono. To, jo, přesně.
16: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem. Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2. Sparťani. Veškerý sparťanský video obsah teď na jednom místě. Televizní aplikace Sparta TV přináší sestřihy zápasů, rozhovory, talk show i exkluzivní záběry ze zákulisí přímo na vaši velkou obrazovku. Všechno přehledně, všechno na jednom místě. Stáhni si Sparta TV na svoji televizi a sleduj svůj klub z pohodlí domova. Sparta. Tečka.
18: Tak jdeme na to.
16: Raní show končí úderem 9. Teda, když se zadaří.
22: Pavle, my tě vítáme.
23: Hatě.
16: A pak rozjíždí svou afterparty Pavel Cejnar.
18: Chceme přece jenom pro vás jenom to nejlepší.
16: Tak proto tam seš, viď.
18: To jako kdyby to bylo podplacený a byli bychom domluvený, že jo? To samozřejmě nejsme.
16: Ale jsme. Afterparty s Pavlem Cejnarem. Pondělí až pátek 9 až 11 na Evropě 2.
7: Stále ještě nevíte, kde bude váš maturitní nebo vysokoškolský ples? Je čas přestat hledat. Jsou chvíle, na které se nezapomíná. První tanec. Smích přátel. Ty si zaslouží výjimečné místo. Kongresové centrum Praha. Velký taneční parket, špičkové zázemí a navíc Praha jako na dlani. A kde bude ten váš ples? Více na kcp.cz.
24: Kongresové centrum Praha. Kde na okamžicích záleží.

0: 13. hodina je tu, posloucháte Evropu 2, tady jsou zprávy a Zuzka Kozáková.
1: Hezké sobotní odpoledne. Ojeté pneumatiky se mohou odevzdávat zdarma. Mnoho lidí to ale stále neví. Pro použité pneumatiky musí od roku 2021 zajistit jejich zpětný odběr výrobci. Většinou prostřednictvím pneuservisů a autoservisů. Zdarma je vybírají i některé sběrné dvory. I tak v Česku končí 20% pneumatik v přírodě, u silnic nebo na dálničních odpočívkách. V pražském interaktivním centru Zažijte Evropu se dnes lidé mohou zúčastnit debat o dospívání v digitální době, o krizi bydlení i o kariéře v evropských institucích. Akce pořádaná kanceláří Evropského parlamentu v České republice ve spolupráci se zastoupením Evropské komise v České republice se koná u příležitosti Dne Evropy. Rozehrávačka Eliška Hamzová a pivotka Emma Čechová si jako první české basketbalistky po 16 letech zahrají WNBA. Obě si během kempu v Minnesotě vysloužily roční smlouvu. Nová sezóna zámořské soutěže začala v pátek.
2: Evropa 2, kde to stojí?

0: po nehodě.
1: Evropa 2, jak je venku?
0: Polojasno až oblačno, během odpoledne se přechodně zatáhne, na horách se objeví déšť, teploty nepřekračují 20 stupňů Celsia. K večeru pak počítejte s tím, že se zcela vyjasní. Tolik zprávy, vy jste stále s Evropou 2 a stále s Ondrou Vodným.
2: Sponzorem počasí jsou Beton Press lehký krytí střešní tašky. Beton Press, patron lehkých betonových střech s kohoutem v logu.
3: Krásiny jsou za dveřmi a myslím, že ten prodloužený víkend je takový pěkný přiblížení prázdninám. Jaký budou?
1: Evropa 2. We were staring down disaster.

0: Tohle je sobotní Evropa 2, doufám, že vám šlape ve stylu Giant Rooks, který dozněli. No a pokud už jste lehce natěšený na léto, tak buďte. Měli by přijít vedra, na který jsme teda nevím, jestli úplně zvyklí tady u nás, ale pokud jste byli zvyklí jezdit na dovolenou někam hodně na jih, abyste si dopřáli tepla, tak asi nebude potřeba. To teplo se pomalu dostává i k nám a nebylo poslední dobou července, kdyby jsme se nepotili ve vlastní šťávě, jak se říká, tak dobrý je se na to připravit a počítat s tím a možná si schovat dovolenou na některý z jarních nebo podzimních termínů. Je to velmi populární v České republice a asi vědí někteří, proč si dopřávají tepla na jaře, na podzim, když v červenci si ho můžeme dopřát i tady u nás. No, mělo by být teplo, tak snad na něj dojde velmi brzy po tom lehkém ochlazení posledních dní, ať trávíte ten dnešní den letně, jarně nebo zalezle, tak Nathan Evans a nebo Martin Harich se připlíží v našem sobotním maximum muziky Evropy 2.
1: K tomu, abyste měli husí kůži, nepotřebujete obraz. Rádio úplně stačí.

0: Evropa 2. Tvoje denní dávka emocí.
1: Když uvidíte Albert...
2: Pošlapává zaměstnavatel vaše práva? Nebo máte neoprávněnou výpověď? Právní ochrana DAS. Nově se silou Generali České.
3: Posloucháte podcasty? Prestižní anketa, která oceňuje ty nejlepší podcasty a jejich tvůrce, je opět tady. Podpořte svůj oblíbený český podcast v anketě Podcast roku 2026. Dejte mu svůj hlas na www.podcastroku.cz a rozhodněte o letošních vítězích.
4: Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A trvanlivé mléko 1 litr s apkou pouze za 8,90. Albert. Dle srovnání 28.4.
5: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
6: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Alpro Matcha 1 litr v Bila klubu za 54,90 a Häagen-Dazs se zmrzlinu od 420 ml za 99,90. Bila. To dobré začíná u nás.
7: Pozor, největší slevový týden je tady. Nákupy Ona dnes vám přináší slevy až 50% na módu, elektroniku, vybavení do domácnosti a mnohem víc. Za každou platbu kartou Visa u vybraných obchodníků získáte kromě slevy i něco navíc. Už v pondělí velké slevy v časopise Ona dnes.
8: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 25. května.
9: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
10: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
9: Čerstvé jako z Kauflandu.

na Evropě 2. Tady Chuck Norris. Uvařil jsem vodu v elektrické konvici, kterou předtím někdo omylem vytáhnul ze zásuvky.

0: Evropa 2, kde to stojí?
1: Tady je pohled na silnice, pojďme se podívat na jednopruhový provoz v Olomouci, silnice první třídy číslo 35. Opatrně taky, pokud pojedete v Morkovicích na Kroměřížsku, na silnici druhé třídy číslo 428 je zúžení a nábřeží Jana Kuchaře v Prostějově hlásí uzavírku kvůli opravě kanalizace. Tak šťastnou cestou, pevné nervy, komkoliv vyrážíte, hraje maximum muziky Evropy 2 Youngblood a Miley Cyrus.
0: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Youngblood na Evropě 2, kterého tady máme velmi rádi. Nevím, jestli tohle je muzika, která by vás uspala, nepředpokládám. Ale co by vás mohlo uspat, kdybyste třeba nemohli spát dobře a divili byste se, kolik takových lidí je v mém okolí, si na to stěžuje každý druhý, tak věci sestavili seznam 30 potravin, které prokazatelně podporují kvalitu spánku. Jo? Pozorně poslouchejte. 2 kivy před spaním mohou prodloužit a zlepšit spánek až o 13%. To je studie Tajpejské univerzity. Pistácie, ty obsahují přirozený melatonin a vitamin B6. Obě látky pomáhají tělu vyrobit spánkový hormon. Dýňová semínka, ty jsou bohatý na tryptofan, ze kterého tělo vyrábí serotonin a melatonin. Sušené višně a třešně, to je jedna z mála přírodních pomůcek na spaní. Krutí maso, jo, nebo teplé mléko obsahuje na 4 látky pro spánek. Kofein, to samozřejmě nepatří do téhle skupiny, to experti doporučují vyřadit minimálně 8 hodin před spaním. Tak třeba si z toho něco vezmete, kiwi může být docela dobrá inspirace. Věřím, že to pomůže, dejte vědět. Calvin Harris a tedy si vím, co byste úplně neusnuli při sobotě. Evropa 2.
1: Evropa 2. Action! Novinky v kinech.
2: Was für ein seltsamer Nachname. Mengele.
3: Nový film Kirila Serebrenikova Zmizení Josefa Mengeleho líčí život nacistického doktora s Osvětimi v jihoamerickém exilu a připomíná, že zlo nikam nezmizelo. Po většinu dvouhodinové stopáže snímek mapuje dobu, kdy se jeden z nejdůležitějších mužů Hitlerova režimu, přezdívaný Anděl smrti, ukrývá před spravedlností nejdřív v Německu, později v Argentině a Brazílii. Prožívá paranoidní stavy i záchvaty sebelítosti, nikdy ho ale nedožene svědomí.
4: Warum warst du in Auschwitz?
3: Když Mengeleho v Brazílii navštíví syn Rolf, je z Anděla smrti už jen uzlíček nervů. Na Rolfovy otázky, zda v Osvětimi dělal experimenty na dětech, odpovídá úhybně, přesto výmluvně.
4: Was hast du dort wirklich gemacht?
5: Du wirst nie begreifen!
3: V Serebrenikově filmu je těžké hledat pozitivní postavy. Maďaři ukrývající nacistického zločince s vidinou tučné odměny, služebnictvo jež pilně dolévá prázdné sklenice slavících nacistů, ti všichni jako by byli vini.
6: Hauptsturmführer Josef Mengele! Ihr Krieg ist noch nicht vorbei!
3: Snímek Zmizení Josefa Mengeleho je premiérově v kinech. Martina Sokolová, Evropa 2.
1: Evropa 2. 80.
7: Lovče odměn, poslouchej. V galaxii brzy napadnou silnější zážitky. Buď ve střehu a ulov si zaslouženou odměnu v Georgii. Toť způsob náš.
8: Česká spořitelna přináší silnější zážitky do celé galaxie. Star Wars Mandalorian a Grogu pouze v kinech od 21. května.
9: Který pár vyhraje svatbu snů s Evropou 2 v hodnotě 3/4 mega? Poslouchej v pátek 15. května finále v ranní show. Navíc teď můžeš vyhrát i ty? Tipni si na Evropa2.cz správně vítěze letošního ročníku a užij si pobyt pro dva v hotelu Sen a voňavý Dermakol balíček. Generálním partnerem soutěže je Dermakol, který s láskou ke kráse mění svět již 60 let.
10: Vážení cestující, letos Smartwings, připravte se na start do léta.
11: Málaga, Mallorca, Porto, Split, Kanárské ostrovy, Sardinie, Sicílie a další desítky destinací. Krásné zážitky začínají na smartwings.com. Rezervujte si svou letenku za letním dobrodružstvím ještě dnes. Smartwings.
12: Be smart. Get wings.
1: 8.2 a 105.5 FM.
13: Lazura Estetik Profi chrání dřevo venku až 20 let. To je vyzkoušeno a ověřeno akreditovanou laboratoří. S Estetik Profi už nemusíš pořád dokola natírat. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi. Nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.
9: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
14: stále ještě nevíte, kde bude váš maturitní nebo vysokoškolský ples? Je čas přestat hledat. Jsou chvíle, na které se nezapomíná. První tanec, smích přátel, ty si zaslouží výjimečné místo. Kongresové centrum Praha, velký taneční parket, špičkové zázemí a navíc Praha jako na dlani. A kde bude ten váš ples? Více na kcp.cz.
15: Kongresové centrum Praha, kde na okamžicích záleží.

0: 14. hodina je tu, posloucháte Evropu 2, tady jsou zprávy a Zuzka Kozáková.
1: Hezké odpoledne u zpráv. Lékaři letos do konce dubna zachytili přes 1800 případů lymské boreliózy a 10 nemocných s klíšťovou encefalitidou, která má až u čtvrtiny lidí dlouhodobé následky. Vyplývá to z údajů Státního zdravotního ústavu. Aktivita klíšťat kvůli současnému počasí v příštích dnech podle meteorologů poroste. Nová elektronická evidence tržeb nejspíš opět skončí u ústavního soudu. Opozici vadí, že součástí povinnosti mají být i platby kartou. Z předchozí EET je právě ústavní soud vymul. Jak informuje Česká televize, podle ministryně financí Aleny Schillerové, ale už není možné tak snadno karetní transakce dohledat. Kolumbijská zpěvačka Shakira představila oficiální píseň pro fotbalové mistrovství světa, které se v létě uskuteční v USA, Kanadě a Mexiku i za účasti české reprezentace. Krátké video ze slavného stadionu Maracaná popová hvězda představila na svém Instagramu. Celá píseň s názvem Die Die bude zveřejněna ve čtvrtek 14. května.
2: Evropa 2, kde to stojí?
1: Na D3 dejte pozor na trase Kaplice Mezno, na 63. kilometru je sražená zvěře na vozovce, na D5 se ve směru na Plzeň pak pozor na 62. kilometru, tady je odstavené vozidlo na krajnici.
2: Evropa 2, jak je venku?
1: Venku stále převládá polojasná až oblačná obloha, místy může být přechodně zataženo, na horách se ojediněle může objevit déšť. Teploty se stále pohybují mezi 15 až 20 stupni, no a k večeru pak počítejte s tím, že se na většině území Česka vyjasní. Zprávy jsou za námi, vy jste s Evropou 2 a krátce po 14. pokračuje Ondra Vodný.
3: Sponzorem počasí jsou Beton Press lehký krytí střešní tašky. Beton Press, patron lehkých betonových střech.

0: Revoluce v jedných z nejpopulárnějších telefonů přichází. Jaká bude? Prozradím za chvíli. Evropa 2.
1: Evropa 2.

0: Sobotní Evropa 2 a mobilní telefony, který mi přijde, že by člověk mohl kupovat pořád dokola a pořád by neměl ten nejnovější telefon. No, myslím si, že velká revoluce přišla s jabkem, to je klasika. Tak rok 2027 bude slavit výročí 20 let od uvedení prvního modelu iPhoneu. To je velká událost, myslím, pro všechny, kteří mají rádi technologie. Tak si představte, že se chystá úplně výroční přelomový model. Nebude mít žádný rámečky, nebude mít žádná fyzická tlačítka a bude vypadat jako jeden kus skla, jako takový skleněný oblázek, by se dalo říct, jo. Ten displej by měl být obtočený kolem všech 4 hran a bude to spíš taková optická iluze, než by to tak bylo. Nicméně i kamerky na předním displeji budou schovaný pod displejem. Mluví se o tom, že vyjde v roce 2027 a údajně už všechny věci, které tomu bránily, nějaký technologický, jsou vyřešený a měl by to být velká událost, no. Tak zblázním, pořád by si člověk kupoval nový telefon. Závidím každému, kdo tohle neřeší a má prostě nějakou cihlu starou, ono to funguje stejně, pořád stejně, že? No, tak jenom pro technický nadšence, že bude pořád na čem být v úvozovkách závislý. Bruno Mars, na tom jsem závislý třeba já, dáme si to za chvíli. Evropa 2.
1: Každou sobotní noc. Na Evropě 2. Dance Extravaganza. Propaž se sobotní nocí. Od 10 večer až do 4 ráno jedeme nejpřísnější party českého éteru. Dance Extravaganza. Víkendový mejdan plný nadupaných beatů. Dance Extravaganza Evropě 2. Maximum taneční muziky.
2: Když uvidíte Albert...
3: Nové auto bez nečekaných výdajů. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services žádný problém. Škoda Karoq může být vaše už za skvělých 8 000 korun bez DPH měsíčně. Včetně kompletního pojištění, servisu i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.

0: Camp Evropy 2. Kluci a holky mezi 9 a 15 lety, rychle vlítněte na web Evropy 2. Nahrajte fotku na téma Ukaž, jaký jsi táborník a těšte se na nezapomenutelný letní tábor.
1: Tak co, těšíte se?
0: Týden her, soutěží, workshopů a koncertů pod širým nebem s moderátory Evropy 2. Evropa 2. Držíme ti flek i na summer campu.

0: Evropa 2, kde to stojí?
1: A jak to vypadá na silnicích? D1, 313. kilometr směr Brno, rekonstruuje se vozovka, je tam zúžení na dva pruhy, můžete se krátce zdržet. Na Pelhřimovsku je tam řada menších opravozovek, tak tam jezděte se zvýšenou opatrností. A most přes Počernický rybník na D0 u Černého mostu rozšiřuje se tam ve směru na Běchovice a je tam omezený provoz. Šťastnou cestu a k tomu Old Time Low a také Felix Jen s Kaskádou. Jsme Evropa 2.
0: Žhavý novinky Evropy 2.

Youngblood pobláznil Česko. Byli jsme u toho. Youngbloodův Bloodfest se letos stěhuje do Česka. A ty budeš s Evropou 2 u toho. Weird v éteru Evropy 2 ti celý týden přináší lístky na Bloodfest.

0: oslava, která se dělá poslední týdny, a to, že George Clooney, velmi známý to herec, populární lamač divčí srdcí, slaví 65 let, neuvěřitelný, jak to letí, ze starého mládence je oddaný manžel, aspoň takhle se prezentuje, slavil 6. května své 65. narozeniny, že je v Americe, v Kalifornii, má sympatická dvojčata, který mají 9 let, tuším, založili dokonce i Clooney Foundation for Justice, je to humanitární organizace pro lidská práva, takže přesah jeho herecké kariéry je vlastně i do něčeho, co dává větší smysl než to herectví. Naposledy hrál ve filmech The Tender Bar of Wolves, který si můžete brát jako inspiraci na to si pustit, abyste mohli oslavit tyhle narozeniny, byl to s Bradem Pittem tehdy. No a všechno nejlepší přeje mi tady z Evropy 2, další významné výročí, které můžete oslavit tím, že se na některý z jeho filmů podíváte. No a Switch Disco, to k tomu přidám za chvíli. No a po 15. už pak Jakub Štěpán a další naše víkendové maximum muziky na Evropě 2. Evropa
1: 2. 8. Lovče odměn, poslouchej. Galaxii brzy napadnou silnější zážitky. Buď ve střehu a ulov si zaslouženou odměnu v Georgii. Toť způsob náš.
2: Česká spořitelna přináší silnější zážitky do celé galaxie. Star Wars, Mandalorian a Grogu pouze v kinech od 21. května.
3: Který pár vyhraje svatbu snů s Evropou 2 v hodnotě 3/4 mega? Poslouchej v pátek 15. května finále v ranní show. Navíc teď můžeš vyhrát i ty? Tipni si na Europa2.cz správně vítěze letošního ročníku a užij si pobyt pro dva v hotelu Sen a voňavý Dermacol balíček. Generálním partnerem soutěže je Dermacol, který s láskou ke kráse mění svět již 60 let.
4: Vážení cestující, letos Smartwings, připravte se na start do léta.
5: Málaga, Mallorca, Porto, Split, Kanárské ostrovy, Sardinie, Sicílie a další desítky destinací. Krásné zážitky začínají na smartwings.com. Rezervujte si svou letenku za letním dobrodružstvím ještě dnes. Smartwings.
6: Be smart. Get wings.

0: Dobrý, 15. hodina, ladíte sobotní Evropu 2 a my jdeme na zprávy. Pokračuje Zuzka Kozáková.
1: Dobré odpoledne. Dětský ombudsman Martin Beneš hledá členy do svého poradního týmu. Přihlásit se mohou mladí lidé ve věku od 12 do 18 let. Tým bude mít zhruba 30 členů a scházet se bude 4x ročně. Má poskytovat pohled dětí a mladých lidí na témata, která se jich týkají. Zájemci se mohou hlásit do 18. května. Ministerstvo práce vidí tři možné varianty řešení penzí náročných profesí. Buď by byl pro zaměstnance s rizikovou prací dřívější důchod od státu, nebo by jim zaměstnavatelé povinně museli spořit na stáří, nebo by jako dosud část pracovníků měla nárok na dřívější penzi a část na příspěvky na spoření od zaměstnavatelů. Ve všech verzích by se okruh pracovníků měl proti dnešku rozšířit. Národní tým ve druhém vystoupení na švédských hrách nenavázal na úvodní triumf nad domácím výběrem a Finsku podlehl 2-3. V závěru rozhodl v přesilové hře finský obránce Mikko Lentonen. Přímý přenos závěrečného utkání na turnaji Švýcarsko-Česko je na programu zítra předpolednem.
2: Evropa 2, kde to stojí?
1: Pozor na D35 na trase Mohelnice Lipník nad Bečvou na 294. kilometru máme v pravém pruhu odstavené vozidlo. V Plzni na Sudech se srazily dva vozy a na Náchodsku se bouralo na vjezdu do obce Studnice.
2: Evropa 2, jak je venku?
1: Převážně polojasno až oblačno, počítejte s teplotami do 20 stupňů. Zítra pak bude skoro jasno až polojasno, během odpoledne dorazí oblačnost postupně od jihozápadu. Na západě Čech by pak mohlo ojediněle pršet. Teploty se budou držet mezi 19 až 25 stupni. Ze zpráv Evropy 2 je to vše a slovo už právě teď bere Kuba Štěpán.
3: Sponzorem počasí jsou Beton Press lehký kryký střešní tašky. Beton Press, patron lehkých betonových střech s kohoutem v logu.
0: Možná nejšťastnější páry nejsou ty, které dávají x společných fotek týdně. Psychologové řeší, proč vztahy, které se lidé více chrání v soukromí, často vydrží mnohem déle. A ten důvod je překvapivě jednoduchý. Víc řeknu za chvilku.

0: Máte víkendovou Evropu 2. Možná nejšťastnější páry nejsou ty, které dávají během týdne mraky společných fotek na všemožný sociální sítě. Z různých statistik totiž vyplývá, že vztahy, které si lidé více chrání v soukromí, často vydrží mnohem déle. A ten důvod je překvapivě jednoduchý. Na základě studií vztahům často prospívá, když nejsou nonstop vystavené okolí a právě sociálním sítím. Nejde o tajnosti nebo skrývání partnera, spíš o klidnější prostor bez zbytečného tlaku a neustálého porovnávání s ostatníma. Jakmile člověk začne řešit hlavně to, jak vztah vypadá navenek, místo toho, jak v něm opravdu je, tak problém bývá na světě. Psychologové navíc uvádí, že spokojení partneři často nemají potřebu si lásku pořád potvrzovat veřejně. A asi každý zná pár, který na internetu působil jako nějaká uchvatná love story, romantika roku, a pak člověk zjistil, že spolu už 2 měsíce komunikují jenom přes internet a spíš řeší takový ty věci, kdo zaplatí nájem, případně hypotéku a tak dále a tak dále. Možná právě proto některé vztahy vydrží déle, protože místo natáčení společného života těho dva prostě normálně žijí. Evropa 2.
1: Děcka, chcete zažít nejlepší týden svýho života? Hra o účast na legendární Summer Camp Evropy 2 startuje za... Tak kluci a holky mezi 9 a 15 lety, rychle vlítněte na web Evropy 2. Nahrajte fotku na téma Ukaž, jaký jsi táborník a těšte se na nezapomenutelný letní tábor. Summer Camp Evropy 2.
2: Co jste dělali vy, ty otázky jsou strašně dobrý.
1: Týden rozhovorů s hvězdami, her, soutěží, workshopů a koncertů pod širým nebem s moderátory Evropy 2.
3: Tak co, těšíte se?
1: Předposlední srpnový týden v Prachovských skalách. Evropa 2. Držíme ti flek i na summer campu.
4: Těšíte se na sezónu?
5: Nové auto bez nečekaných výdajů. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services žádný problém. Volkswagen Passat můžete mít už za skvělých 9 490 korun bez DPH měsíčně, včetně kompletního pojištění, servisu i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
6: Posloucháte podcasty? Prestižní anketa, která oceňuje ty nejlepší podcasty a jejich tvůrce, je opět tady. Podpořte svůj oblíbený český podcast v anketě Podcast roku 2026. Dejte mu svůj hlas na www.podcastroku.cz a rozhodněte o letošních vítězích.
7: Přijďte k nám. Tento týden Flora Margarín, kilo za 89,90. Cartedor, smetanový desert, různé druhy 140 gramů za 15,90. A Linteo, toaletní papír, 30 rolí za 144,90. Až do 12. května. Kaufland.
8: Žádný všední den už nebude všední. Protože až do 10. května dostanete v KFC druhý kyblík za poloviční cenu. Jen v KFC druhý kyblík za polovinu.
9: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 79,90 vepřová pečeně bez kosti kilo. Nabídka platí od 6. do 12. května ve všech supermarketech a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
10: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 25. května.
11: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A trvanlivé mléko, 1 litr s apkou, pouze za 8,90. Albert. Dle srovnání 28.4.
12: Nenechte si ujít v České televizi.
13: Zpěv, tanec, emoce a nespoutaná autenticita. Podaří se českému reprezentantovi Danielu Žižkovi zabojovat o vítězství? Eurovision Song Contest 2026. Přímé přenosy obou semifinálových večerů i finále od 12. května v České televizi a v iVysílání.
14: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim.
3: V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
14: Zpátky k muzice.
15: Evropa 2.

který vlastnoručně podepsali české hokejové hvězdy. Od pondělí do pátku hrajeme na Evropě 2 o podepsaný český hokejový dres a spoustu dalšího merče, který rozhodně potřebuješ. Výbava pro opravdový fanoušky českého hokeje je denně ve hře. Až do pátku na Evropě 2.

0: kde to stojí.
1: Pojďme dát rychlý pohled na silnice v Děčíně, opatrně v ulici k sídlešti, kde se srazila dvě osobní vozidla. Podobně je tomu na silnici 34 u obce Krouna na Chrudimsku. Havarovaná vozidla jsou v křižovatce, díky Honzo za info. V Praze je momentálně více aut na Nuselském mostě směrem do centra, zdržení je do 10 minut a zpoždění naberete i ve Velzonově ulici u hlavního nádraží směrem k muzeu, kde je omezení. Tolik doprava v 15.33. Thomas Robin nebo i Daša, koření další várku tady u nás na Evropě 2.

0: ať už se nacházíte kdekoliv. Sobotní odpoledne užíváte se Evropou 2. Jestli máte heslo typu 1, 2, 3, 4, 5, 6 nebo heslo 1, 2, 3, 4, nejspíš patříte do velmi početné skupiny lidí v České republice. Někteří operátoři totiž zveřejnili nejčastější hesla a člověk má trochu pocit, že internetovou bezpečnost pořád bereme v uvozovkách stylem, no snad to nějako vyjde. Bezpečnostní experti přitom upozorňují, že podobná hesla dokážou hackři prolomit během pár sekund a překvapivě je úplně jedno, jestli je člověku 20 nebo 80. Problém navíc je, že spousta lidí používá jedno heslo úplně všude. E-mail, sociální sítě, streamovací služby a když unikne jedno heslo, může být problém úplně všude. Každopádně po tomto čerstvém zjištění, jak si vedeme, si troufám odhadnout, že během dneška půjde polovina lidí to heslo určitě změnit. Hezký odpoledne přeju Evropa 2.
1: Evropa 2. Evropa 2. Maximum Jakuba Štěpána. Evropa 2. Evropa 2.
2: Lovče odměn, poslouchej. Galaxii brzy napadnou silnější zážitky. Buď ve střehu a ulov si zaslouženou odměnu v Georgii. Toť způsob náš.
3: Česká spořitelna přináší silnější zážitky do celé galaxie. Star Wars Mandalorian a Grogu pouze v kinech od 21. května.
4: Který pár vyhraje svatbu snů s Evropou 2 v hodnotě 3/4 mega? Poslouchej v pátek 15. května finále v ranní show. Navíc teď můžeš vyhrát i ty? Tipni si na Evropa2.cz správně vítěze letošního ročníku a užij si pobyt pro dva v hotelu Sen a voňavý Dermakol balíček. Generálním partnerem soutěže je Dermakol, který s láskou ke kráse mění svět již 60 let.
1: 68.2 a 105.5 FM.
5: Oslavte Den matek hrabě, stylově a s láskou. Stavte se 9. nebo 10. května v LEGO Zóně v OC Letňany. Postavte si vlastní květinu z oblíbené řady LEGO Botanicals a odneste si domů originální dárek, který jen tak neuvadne. Těšit se můžete i na výstavu květin z kolekce LEGO Botanicals a stylový květinový fotokoutek. Den matek, na který se nezapomíná. 9. a 10. května od 10 do 18 hodin v OC Letňany.
6: Stále ještě nevíte, kde bude váš maturitní nebo vysokoškolský ples? Je čas přestat hledat. Jsou chvíle, na které se nezapomíná. První tanec. Smích přátel. Ty si zaslouží výjimečné místo. Kongresové centrum Praha. Velký taneční parket, špičkové zázemí a navíc Praha jako na dlani. A kde bude ten váš ples? Více na kcp.cz.
7: Kongresové centrum Praha. Kde na okamžicích záleží.

0: Posloucháte Evropu 2, taky v 16 hodin. Pro vás máme zprávy. Pokračuje Zuzka Kozáková.
1: Dobré odpoledne. Ojeté pneumatiky se mohou odevzdávat zdarma. Mnoho lidí to ale stále neví. Pro použité pneumatiky musí od roku 2021 zajistit jejich zpětný odběr výrobci, většinou prostřednictvím pneuservisů a autoservisů. Zdarma je vybírají i některé sběrné dvory. I tak v Česku končí 20% pneumatik v přírodě, u silnic nebo na dálničních odpočívkách. V pražském interaktivním centru Zažijte Evropu se dnes lidé mohou zúčastnit debat o dospívání v digitální době, o krizi bydlení i o kariéře v evropských institucích. Akce pořádaná kanceláří Evropského parlamentu v České republice ve spolupráci se zastoupením Evropské komise v České republice se koná u příležitosti Dne Evropy. Rozehrávačka Eliška Hamzová a pivotka Emma Čechová si jako první české basketbalistky po 16 letech zahrají WNBA. Obě si během kempu v Minnesotě vysloužily roční smlouvu. Nová sezóna zámořské soutěže začala v pátek.
2: Evropa 2, kde to stojí?
1: Pokud jste na cestách, opatrně na dálnici D1 na odstavené vozidlo ve směru na Brno na 169. kilometru. Další odstavený vůz kvůli defektu hlásí D48. Jedná se o trasu Český Těšín Rybí a 49.5. kilometr. Na Karlovarsku na vjezdu do Jenišova se srazila dvě osobní vozidla.
2: Evropa 2, jak je venku?
1: Většinou polojasno až oblačno, teploty nepřekračují 20 stupňů. Zítra pak bude skoro jasno až polojasno, během odpoledne a večera očekáváme oblačnost, zejména na jihozápadě. Jinak se mohou na západě Čech ojediněle objevit přehánky. Teploty se budou držet mezi 19 až 25 stupni Celsia. Ode mě je to vše, vy jste s Evropou 2 a teď už opět taky s Kubou Štěpánem.
3: Sponzorem počasí jsou Beton Press lehký krytý střešní tašky. Beton Press, patron lehkých betonových střech s kohoutem v logu.
0: Jaké singly ovládly rozhlasový éter přesně před 10 lety? Dáme si malou připomínku a na rovinu některé singly bodují i v současnosti. Teď je to Marv Smith a Niall Horan. Tak držte vlnu a hezký odpoledne přeju Evropa 2.

0: uších máte Evropu 2. My se teď vrátíme o 10 let zpátky, konkrétně na začátek tedy května roku 2016. Upřímně, to bylo období, kdy člověk zapnul rádio a během 5 minut slyšel minimálně 1 megahit, který mu pak zněl v hlavě celý den. Evropskému kontinentu tehdy královal Alan Walker s tajemnou elektronikou. Samozřejmě Alan Walker byl známý tím, že vystupoval s kapucí na hlavě a hlavně se songem, který mu tehdy opravdu nešlo utýct. Do toho jela parta DNC. Obrovský úspěch měl i single Seven Years od Lukase Grahama. Přesně song, u kterého si člověk řekl, tohle je krásný a zároveň mě to tak nějak zbytečně dojímá. Mezi nejhranější kousky se přidali i Sia a Sean Paul. A hitparády a samozřejmě i kluby mezi tím ovládli Calvin Harris s Rihannou. Nejlepší na tom je, že většinu těch skladeb člověk pozná během první vteřiny i dneska. Což je možná největší známka toho, že rok 2016 měl v květnu fakt silný playlist. Na Evropě 2 ho zpestří už za okamžik Miley Cyrus.
1: Nemusíš zjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2 a k tomu navíc přihazuje moderátory, jak je jinde neuvidíš.
2: To vás rádi vidíme.
1: No a taky fotky ze zákulisí Evropy 2 a spoustu dalšího bizáru a zábavy. Skoro milion z vás sjíždí facebookový profily Evropy 2 a ranní show Evropy 2. Tak se přidej, ať nejsi pozadu.
3: Těšíte se na sezon?
4: Nové auto bez nečekaných výdajů. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services žádný problém. Volkswagen Passat můžete mít už za skvělých 9 490 korun bez DPH měsíčně. Včetně kompletního pojištění, servisu i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
5: Posloucháte podcasty? Prestižní anketa, která oceňuje ty nejlepší podcasty a jejich tvůrce, je opět tady. Podpořte svůj oblíbený český podcast v anketě Podcast roku 2026. Dejte mu svůj hlas na www.podcastroku.cz a rozhodněte o letošních vítězích.
6: No, přijďte k nám. Tento týden Bohemilk Opočno Smetana za 26,90. Lind čokoládové pralinky Lindor 200 gramů za 119,90 a Budweiser Budvar nebo Budvar 33 půl litru za 17,90. Až do 12. května. Kaufland.
7: Připrav se na Allegro Smart Weeks. Festival Ultraslev až 50%. Už od pondělí objevuj na Allegro tisíce značkových produktů za výhodné ceny. A pokud ještě nemáš Allegro Smart, pořiď si ho teď jen za polovinu. Když něco, tak Allegro.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A trvanlivé mléko 1 litr s apkou pouze za 8,90. Albert. Dle srovnání 28.4.
9: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 25. května.
10: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 139,90, Tesco vejce z podestýlky 30 kusů, velikost S. Nabídka platí od 6. do 12. května ve všech supermarketech a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
11: Zpátky k muzice.

Chuck Norris na Evropě 2. Tady Chuck Norris. Umím roztáhnout diamant a proměnit ho tak v uhlí.

Youngblood pobláznil Česko. Byli jsme u toho. Youngbloodův Bloodfest se letos stěhuje do Česka. A ty budeš s Evropou 2 u toho. Weird v éteru Evropy 2 ti celý týden přináší lístky na Bloodfest. A ty si užiješ Biffy Clyro, Primal Scream, Peli Royal. A hlavně Youngblooda. Bloodfest 27. června v Hradci Králové. Exkluzivně s Evropou.

0: vědět, kde to stojí.
1: Je 16.33, co se děje na cestách. Pozor na D1, ve směru z Brna do Prahy stojí na 190,5 kilometru porouchaná dodávka s defektem. Komplikace jsou na Plzeňsku v obci Nepomuk, a to na silnici 191. Došlo to k nehodě osobního vozidla s cyklistou, na místě už jsou záchranné složky. Střet vozidla se zvěří došetřují v Liberci v ulici Dvorská, díky Gabčo za zprávu. V Děčíně zpomalte v ulici v Sídlišti, kde jsou v sobě dva vozy, a postojíte se v Praze, a to na Nosalském mostě ve směru do centra. Tak ať už jedete kamkoliv, hlavně v klidu, žádný spěch. A šťastnou cestu přeju. Evropa 2.
0: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Camp Evropy 2. Kluci a holky mezi 9 a 15 lety, rychle vlítněte na web Evropy 2. Nahrajte fotku na téma Ukaž, jaký jsi táborník a těšte se na nezapomenutelný letní tábor.
1: Tak co, těšíte se?
0: Týden her, soutěží, workshopů a koncertů pod širým nebem s moderátory Evropy 2. Evropa 2. Držíme ti flek i na summer campu.

0: Dobrý den, tady je vaše Evropa 2. Pokud máte pocit, že zákaznické linky občas fungují trochu absurdně, mám dobrou zprávu, nejste v tom sami. Problém totiž řešil i samotný papež Leo XIV. Krátce po nástupu do úřadu si chtěl u své americké banky změnit telefonní číslo a adresu. Do telefonu řekl operátorce své občanské jméno, správně odpověděl na všechny bezpečnostní otázky, ale operátorka stejně trvala na tom, že musí osobně na pobočku. Papež jí vysvětloval, že to pro něj bude trochu komplikovaný. Když už nevěděl, jak dál, zkusil poslední argument. Pomohlo by, kdybych vám řekl, že jsem papež Lev a žena na lince mu normálně flákla s telefonem. Bych chtěl vidět tu papežovou reakci. Největší teda záhada celé historky je, jestli po zavěšení telefonu dostal ještě textovku, jak jste byl spokojen s naším operátorem. Když upřímně, po tomhle bych čekal spíš modlitbu, než hodnocení spokojenosti.
1: Evropa 2. Evropa 2. Maximum Jakuba Štěpána. Evropa 2. Evropa 2. Action. Novinky v kinech.
2: Here I go.
3: Popové koncertní filmy uváděné v kinech, jako třeba dva roky starý Taylor Swift The Eras Tour, se divácky vedou velmi dobře. Poptávka hollywoodských studií po nich stoupá a tvůrcům se tak otevírá nový prostor pro co nejzajímavější technické provedení.
4: That's James Cameron. No one shot a concert film on this scale before.
3: A to byla výzva pro ostříleného režiséra Jamese Camerona, týpka, který má na kontě 3 Oscary, přitom filmařinu ani nestudoval. V mládí byl ale pro film tak zapálený, že zatímco ostatní ujížděli na kokainu a amfetaminu, jemu stačily litry kávy a zvládal pracovat 85 hodin s jedinou hodinou spánku.
5: Tour is so brutal. I like to have a puppy room to like go chill in.
6: I'm doing this on my next movie for sure.
5: Right?
3: V Cameronově režii tak vznikl dokument o přípravě koncertu Billie Eilish Hit Me Hard and Soft The Tour ve 3D. V záběrech se střídají oba tvůrci, hlavním předmětem zájmu je ale Billie, která je vidět na pódiu a i v zákulisí. Už samotný trailer láká na její vztah k bratrovi, na interakci s fanoušky a přípravy koncertu.
5: It wipes one out.
3: Mediálním partnerem koncertní revoluce Jamese Camerona s názvem Billie Eilish Hit Me Hard and Soft The Tour je Evropa 2.
5: It's gonna be loud. Duh.
1: Evropa 2. 80.
7: Lovče odměn, poslouchej. Galaxii brzy napadnou silnější zážitky. Buď ve střehu a ulov si zaslouženou odměnu v Georgii. Toť způsob náš.
8: Česká spořitelna přináší silnější zážitky do celé galaxie. Star Wars Mandalorian a Grogu pouze v kinech od 21. května.
9: Který pár vyhraje svatbu snů s Evropou 2 v hodnotě 3/4 mega? Poslouchej v pátek 15. května finále v ranní show. Navíc teď můžeš vyhrát i ty? Tipni si na Evropa2.cz správně vítěze letošního ročníku a užij si pobyt pro dva v hotelu Sen a voňavý Dermakol balíček. Generálním partnerem soutěže je Dermakol, který s láskou ke kráse mění svět již 60 let.
1: 88.2 a 105.5 FM. Co na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. Estetik Profi. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.
9: Už máš přečtený nejnovější drby? Tak šup na Evropa2.cz. Je jich tam fakt dost.

0: Tady je vaše Evropa 2 na 17. hodinu. Přidá Zuzka Kozáková nové zprávy.
1: Dobré odpoledne. Lékaři letos do konce dubna zachytili přes 1800 případů lymské boreliózy a 10 nemocných s klíšťovou encefalitidou, která má až u čtvrtiny lidí dlouhodobé následky. Vyplývá to z údajů Státního zdravotního ústavu. Aktivita klíšťat kvůli současnému počasí v příštích dnech podle meteorologů poroste. Nová elektronická evidence tržeb nejspíš opět skončí u ústavního soudu. Opozici vadí, že součástí povinnosti mají být i platby kartou. Z předchozí EET je právě ústavní soud vyjmul. Jak informuje Česká televize, podle ministryně financí Aleny Schillerové, ale už není možné tak snadno karetní transakce dohledat. Kolumbijská zpěvačka Shakira představila oficiální píseň pro fotbalové mistrovství světa, které se v létě uskuteční v USA, v Kanadě a v Mexiku i za účasti české reprezentace. Krátké video ze slavného stadionu Maracaná popová hvězda představila na svém Instagramu. Celá píseň s názvem Dai Dai bude zveřejněna ve čtvrtek 14. května.
2: Evropa 2, kde to stojí?
1: Opatrnost se vyplatí na dálnici D1 na trase Říkovice Praha. Na 225. kilometru máme odstavenou dodávku. V Liberci v Kašparově ulici se srazily dva vozy a se nehodou počítejte i v Jablonci nad Nisou v Arbesově ulici.
2: Evropa 2, jak je venku?
1: Polojasno až oblačno, místy zataženo, teploty se drží do 20 stupňů Celsia. V neděli pak bude skoro jasno až polojasno, v druhé polovině dne od jihozápadu očekáváme oblačnost a na západě Čech k večeru může sprchnout. Teploty se dostanou na 19 až 25 stupňů Celsia. Ze zpráv Evropy 2 je to vše a slovo si opět přebírá Kuba Štěpán.
3: Sponzorem počasí jsou Beton Press lehký krytý střešní tašky. Beton Press, patron lehkých betonových střech.

Za pár minut okoření playlist Hudební šrapnel, o který se postará kapela Simple Plan, a dáme si píseň z roku 2008, která se řadí mezi nejvíc osobní záležitosti. Za chvilku se dozvíte proč. Co to bude? Počkejte si. My jsme Evropa 2. Evropa 2.

0: Evropy 2.
1: Před námi je skladba Save You od Simple Plan, která vyšla v roce 2008. Frontman Pierre Bouvier ji napsal pro svého bratra, kterému diagnostikovali rakovinu. Tak se vlastně o bezmoci, kdy člověk sleduje, jak někdo blízký bojuje a přál by se všechno vzít na sebe. Kapela tehdy přiznala, že to pro ně byla jedna z nejtěžších věcí, které kdy skládali. O to silnější pak byla reakce fanoušků, protože spousta lidí se song spojila s vlastními příběhy i ztrátami. Skladba bodovala hlavně v Kanadě a Evropě, hodně hrála v a dodnes patří mezi nejvýraznější balady, které Simple Plan vydali. A je zajímavé, že i když je song hodně emotivní, pořád má v sobě typickou melodickou sílu kapely, díky které nepůsobí těžce, ale spíš lidsky a upřímně.
0: Víkendový hudební šrapnel Evropy 2.

Oficiálne podepsali české hokejové hviezdy. Od pondelí do pátku hrajeme na Európe 2 o podepsaný český hokejový dres a spoustu dalšího merče, ktorej rozhodne potrebuješ. Výbava pro opravdový fanoušky českého hokeje je denne ve hře. Až do pátku na Európe 2.

Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si, slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let.

0: kde to stojí.
1: Nárazové kratší zdržení čekejte na D5C, a to ve směru z Plzně do Prahy před Berounem. Na 22. kilometru probíhají práce na silnici, uzavřený levý pruh. Máme hlášenou komplikaci z Uhersko-Hradiška na silnici 50 u obce Kunovice. Narazilo osobní vozidlo do svodidel, díky Markéto za zprávu. V Praze počítejte s časem navíc na Nuselském mostě směrem do centra, jinak jsou v 17.34 dálnice i hlavní tady průjezdné bez zásadnějších problémů. Tak ať to vydrží a klidnou cestu do cíle přeju. Evropa 2.
0: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Společnost vám stále dělá vaše Evropa 2, tak zítra mají teploty vystoupat až na 25 stupňů a má být převážně slunečno, jenže pak přijde dost tvrdý střih, už v pondělí dorazí výrazná studená fronta, přidá se déšť, místy bouřky. Od úterý půjdou teploty prudce dolů, navíc meteorologové varují, že se na horách může objevit sněžení a ve středu ráno mohou dost možná klesnout i teploty pod nulu. No zatímco teďka teda lidé řeší kraťasy a grill, za pár dní možná znovu vytáhneme zimní bundy. Na horách, jak jsem říkal, se může objevit i poprašek sněhu, i když dlouho nevydrží. A pranostika o ledových mužích letos evidentně dorazí přesně podle jízdního řádu, takže jestli jste už definitivně uklidili škrabku do auta, počasí se vám teď nejspíš jen potutelně směje. Evropa 2.
1: Evropa 2. Evropa 2. Maximum Jakuba Štěpána. Evropa 2. Evropa 2.
2: Lovče odměn, poslouchej. Galaxii brzy napadnou silnější zážitky. Buď ve střehu a ulov si zaslouženou odměnu v Georgii. Toť způsob náš.
3: Česká spořitelna přináší silnější zážitky do celé galaxie. Star Wars Mandalorian a Grogu pouze v kinech od 21. května.
4: Který pár vyhraje svatbu snů s Evropou 2 v hodnotě 3/4 mega? Poslouchej v pátek 15. května finále v ranní show. Navíc teď můžeš vyhrát i ty? Tipni si na Evropa2.cz správně vítěze letošního ročníku a užij si pobyt pro dva v hotelu Sen a voňavý Dermakol balíček. Generálním partnerem soutěže je Dermakol, který s láskou ke kráse mění svět již 60 let.

0: Posloucháte Evropu 2, co je kde nového, ví Zuzka Kozáková. Na řadě jsou zprávy na 18. hodinu.
1: Dobrý podvečer. Dětský ombudsman Martin Beneš hledá členy do svého poradního týmu. Přihlásit se mohou mladí lidé ve věku od 12 do 18 let. Tým bude mít zhruba 30 členů a scházet se bude 4x ročně. Má poskytovat pohled dětí a mladých lidí na témata, která se jich týkají. Zájemci se mohou hlásit do 18. května. Ministerstvo práce vidí tři možné varianty řešení penzí náročných profesí. Buď by byl pro zaměstnance s rizikovou prací dřívější důchod od státu, nebo by jim zaměstnavatelé povinně museli spořit na stáří, nebo by jako dosud část pracovníků měla nárok na dřívější penzi a část na příspěvky na spoření od zaměstnavatelů. Ve všech verzích by se okruh pracovníků měl proti dnešku rozšířit. Národní tým ve druhém vystoupení na švédských hrách nenavázal na úvodní triumf nad domácím výběrem a Finsku podlehl 2-3. V závěru rozhodl v přesilové hře finský obránce Mikko Lehtonen. Přímý přenos závěrečného utkání na turnaji Švýcarsko-Česko je na programu zítra předpolednem.
2: Evropa 2, kde to stojí?
1: Na dálnici D1 dejte pozor ve směru na Prahu. Na 221. kilometru máme odstavené vozidlo na krajnici. Dejte pozor i na D2, na trase Lanžhot Brno. Na prvním kilometru tady máme sraženou zvěře na vozovce a na Brněnsku na vjezdu do Čebína bouralo osobní vozidlo.
2: Evropa 2, jak je venku?
1: Většinou polojasno až oblačno, teploty nepřekračují 20 stupňů Celsia. Zítřejší den pak bude skoro jasný až polojasný. Během odpoledne od západu dorazí oblačnost a na západě Čech se může ojediněle objevit nějaká ta přeháňka. Na teploměrech naměříme od 19 do 25 stupňů. Tolik dnešní poslední zprávy. Vy jste stále s Evropou 2 a stále s Kubou Štěpánem.
3: Sponzorem počasí jsou Beton Press lehký krytí střešní tašky. Beton Press, patron lehkých betonových střech.

Z hudebního jména je nabídnu novinku Heroin od Maroon 5. Chybět nebude ani Elton John a Dua Lipa, Marpo a Sebastian nebo i Michael Schulte nám bude dělat parťáka. Tak buďte na dosah, my jsme Evropa 2.

0: Fanoušek vám vybere sobotní Evropa 2. Kolem 60. prý spousta mužů začne přemýšlet trochu jinak než dřív. Místo honby za výkonem, prací a povinnostmi přichází bilancování. A často i otázka, co všechno člověk během života nestihl nebo zbytečně odložil. Podle různých průzkumů muži nejčastěji litují toho, že dali práci přednost před rodinou a vztahy, málo mluvili o emocích nebo se báli udělat krok do neznáma. Hodně z nich zpětně říká, že nelitují špatných rozhodnutí, ale spíš těch věcí, které nikdy neskusili. Často taky zmiňují i ztrátu kontaktu s přáteli, zanedbané zdraví nebo fakt, že žili víc podle očekávání ostatních než podle sebe. Překvapivě peníze samotně v tom hrají menší roli, než by člověk čekal. Daleko více chybí čas, zážitky a obyčejné chvíle, které člověk pořád odsouval v uvozovkách na potom. Takže jestli z toho plyne nějaké ponaučení, tak asi hlavně to, že život není jenom nějaký seznam úkolů a občas je možná lepší jet na výlet, zavolat kamarádovi nebo si koupit třeba tu kytaru, než znovu odpovědět na pracovní e-mail v 11 večer. Tak ten tak, aby člověk měl o čem přemýšlet i během víkendu. Evropa 2.
1: Děcka, chcete zažít nejlepší týden svýho života? Hra o účast na legendární Summer Camp Evropy 2 startuje za... 5, 4, 3, 2, 1. Tak, kluci a holky mezi 9 a 15 lety, rychle vlítněte na web Evropy 2. Nahrajte fotku na téma Ukaž, jaký jsi táborník a těšte se na nezapomenutelný letní tábor. Summer Camp Evropy 2.
2: Co jste dělali vy, ty otázky, ty jsou strašně dobrý.
1: Týden rozhovorů s hvězdami, her, soutěží, workshopů a koncertů pod širým nebem s moderátory Evropy 2.
3: Tak co, těšíte se?
1: Předposlední srpnový týden v Prachovských skalách. Evropa 2. Držíme ti flek i na summer campu.
4: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Zpátky k muzice.
5: Evropa 2.

Norris na Evropě 2. Tady Chuck Norris. Umím násobit nulou tak, aby mi vyšlo nenulové číslo.

Youngblood pobláznil Česko. Byli jsme u toho. Youngbloodův Bloodfest se letos stěhuje do Česka. A ty budeš s Evropou 2 u toho. Weird v éteru Evropy 2 ti celý týden přináší lístky na Bloodfest. A ty si užiješ Biffy Clyro, Primal Scream, Peli Royo. A hlavně Youngblooda. Bloodfest 27. června v Hradci Králové. Exkluzivně.

0: Evropa 2, kde to stojí?
1: Jak to vypadá po 18.33 na silnicích? D5 vázne na trase z Plzně do Prahy u Berouna. Na 22. kilometru došlo k nehodě dvou osobních vozidel. Pravý pruh je neprůjezdný, v místě nehody se ale výraznější kolona netvoří. Silnice 9 zpomaluje krátce u Jestřebí, kde se taky střetly dva vozy. Komplikace nám hlásíte z Ostravy v Bohumínské ulici. Šetří policie kolizi dvou aut, díky Filo za zprávu. A v Praze počítejte s 5 minutama navíc na Nuselském mostě ve směru do centra a chvilku se pozdříte i ve Vilzonově na trase k muzeu. Tak ať už jdete kamkoliv, buďte opatrní a šťastnou cestu přeju. Evropa 2.
0: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Camp Evropy 2. Kluci a holky mezi 9 a 15 lety, rychle vlítněte na web Evropy 2. Nahrajte fotku na téma Ukaž, jaký jsi táborník a těšte se na nezapomenutelný letní tábor.
1: Tak co, těšíte se?
0: Yeah! Týden her, soutěží, workshopů a koncertů pod širým nebem s moderátory Evropy 2. Evropa 2. Držíme ti flek i na summer campu.

0: Posloucháte Evropu 2. Pár dní offline dneska pro spoustu lidí zní skoro děsivěji, než vybitá powerbanka na nějakým festivalu. Jenže odborníci tvrdí, že právě krátká pauza od mobilu, sociálních sítí a neustálých notifikací dokáže člověku překvapivě ulevit. Mozek totiž konečně přestane reagovat na všechno kolem a trochu zpomalí. První hodiny bez telefonu ale bývají zvláštní, to můžu potvrdit z vlastní zkušenosti. Ale člověk automaticky, že jo, sahá do kapsy, kontroluje displej, když ví, že ten mobil je vypnutý, má pocit, že mu samozřejmě furt jako něco utíká, jenže po chvíli ta nervozita většinou zmizí a dostaví se úplně obyčejný klid, na který už jsme skoro zapomněli. Čím dál více lidí proto zkouší takzvaný digitální detox, takzvaný víkend bez sociálních sítí, bez pracovních e-mailů, bez nekonečného scrollování, místo toho procházka, knížka, deskovky nebo jenom obyčejná nuda. A právě ta prý mozku prospívá možná víc než další 3 hodiny na telefonu. A nejlepší je, že po 2 dnech offline člověk najednou zjistí důležitou věc, že většina notifikací stejně nebyla tak důležitá, jak se tvářila. Pro dnešek se loučím, mějte se krásně, užívejte víkend a zase zítra v 15 hodin tady na Evropě 2. Ahoj.
1: Evropa 2. Evropa 2. Maximum Jakuba Štěpána. Evropa 2. Evropa 2. Novinky v kinech.
2: Was für ein seltsamer Nachname. Mengele.
3: Nový film Kirila Serebrenikova Zmizení Josefa Mengeleho líčí život nacistického doktora s Osvětimi v jihoamerickém exilu a připomíná, že zlo nikam nezmizelo. Po většinu 2hodinové stopáže snímek mapuje dobu, kdy se jeden z nejdůležitějších mužů Hitlerova režimu, přezdívaný Anděl smrti, ukrývá před spravedlností nejdřív v Německu, později v Argentině a Brazílii. Prožívá paranoidní stavy i záchvaty sebelítosti, nikdy ho ale nedožene svědomí.
4: Warum warst du in Auschwitz?
3: Když Mengeleho v Brazílii navštíví syn Rolf, je z Anděla smrti už jen uzlíček nervů. Na Rolfovy otázky, zda v Osvětimi dělal experimenty na dětech, odpovídá úhybně, přesto výmluvně.
4: Was hast du dort wirklich gemacht?
5: Du wirst nie begreifen!
3: V Serebrenikově filmu je těžké hledat pozitivní postavy. Maďaři ukrývající nacistického zločince s vidinou tučné odměny, služebnictvo jež pilně dolévá prázdné sklenice slavících nacistů, ti všichni jakoby byli vini.
6: Hauptsturmführer Josef Mengele! Ihr Krieg ist noch nicht vorbei!
3: Snímek Zmizení Josefa Mengeleho je premiérově v kinech. Martina Sokolová, Evropa 2.
1: Evropa 2.
7: Lovče odměn, poslouchej. Galaxii brzy napadnou silnější zážitky. Buď ve střehu a ulov si zaslouženou odměnu v Georgii. Toť způsob náš.
8: Česká spořitelna přináší silnější zážitky do celé galaxie. Star Wars Mandalorian a Grogu pouze v kinech od 21. května.
9: Který pár vyhraje svatbu snů s Evropou 2 v hodnotě 3/4 mega? Poslouchej v pátek 15. května finále v ranní show. Navíc teď můžeš vyhrát i ty? Tipni si na Europa2.cz správně vítěze letošního ročníku a užij si pobyt pro dva v hotelu Sen a voňavý Dermakol balíček. Generálním partnerem soutěže je Dermakol, který s láskou ke kráse mění svět již 60 let.

Fandi český repre v dresu, který vlastnoručně podepsali české hokejové hvězdy. Od pondělí do pátku hrajeme na Evropě 2 o podepsaný český hokejový dres a spoustu dalšího merče, který rozhodně potřebuješ. Výbava pro opravdový fanoušky českého hokeje je denně ve hře. Až do pátku na Evropě 2.

0: se, ty hovado, když neumíš pít, tak tam prostě nejezdí.
1: Na Evropě 2 nehrajeme jenom za odměnu. Na Evropě 2 to můžete večer i někomu pěkně vytmavit.
2: On se šera s kámošema na jedno a vrátil se půl čtvrtý úplně zřízený, takže...
1: Jestli vás dneska někdo takhle namíchnul, zahrajte mu Song za trest.
3: Dnešní Song za trest bych chtěl zahrát sám pro sebe.
4: Jak to?
3: Jsem takovej idiot, že už po druhé za sebou jsem si zabouchl klíče v bytě.
1: Song za trest.
5: Marie, nedalo se to vůbec žrát, tohle nemůžu jít ani prasata. Takhle už opravdu ne.
1: Fackovacího panáka vyndáváme v pondělí, úterý, středu a pátek večer na Evropě 2.

0: Evropa 2.
1: Lovče odměn, poslouchej. Galaxii brzy napadnou silnější zážitky. Buď ve střehu a ulov si zaslouženou odměnu v Georgii. Toť způsob náš.
2: Česká spořitelna přináší silnější zážitky do celé galaxie. Star Wars Mandalorian a Grogu pouze v kinech od 21. května.

0: Camp Evropy 2. Kluci a holky mezi 9 a 15 lety, rychle vlítněte na web Evropy 2. Nahrajte fotku na téma Ukaž, jaký jsi táborník a těšte se na nezapomenutelný letní tábor.
1: Tak co, těšíte se?
0: Týden her, soutěží, workshopů a koncertů pod širým nebem s moderátory Evropy 2. Evropa 2. Držíme ti flek i na summer campu.

Když Youngblood pobláznil Česko, byli jsme u toho. Youngbloodův Bloodfest se letos stěhuje do Česka a ty budeš s Evropou 2 u toho. Weird v éteru Evropy 2 ti celý týden přináší lístky na Bloodfest a ty si užiješ Biffy Clyro, Primal Scream, Peli Royo a hlavně Youngblooda. Bloodfest 27. června v Hradci Králové. Exkluzivně s Evropou 2.

0: Evropa 2. Maximum nový muziky. Evropa 2. 8.
1: Lovče odměn, poslouchej. Galaxii brzy napadnou silnější zážitky. Buď ve střehu a ulov si zaslouženou odměnu v Georgii. Toť způsob náš.
2: Česká spořitelna přináší silnější zážitky do celé galaxie. Star Wars, Mandalorian a Grogu pouze v kinech od 21. května.

Fandí český repre v dresu, který vlastnoručně podepsali české hokejové hvězdy. Od pondělí do pátku hrajeme na Evropě 2 o podepsaný český hokejový dres a spoustu dalšího merče, který rozhodně potřebuješ. Výbava pro opravdový fanoušky českého hokeje je denně ve hře. Až do pátku na Evropě 2.

0: Ranní show končí úderem deváté. Teda, když se zadaří.
1: A jako desert přichází Pavel Cejna.
0: A občas má i standing ovations.
1: Pavle, my tě vítáme.
0: A tak jsme se páji zeptali, co ho přivedlo k práci v rádiu.
2: Nedostatek spánku, trable v partnerském vztahu, finance, různé fobie a tak podobně. Příčin je tedy víc než dost.
0: Ale mikrofon to vyřešil, viď?
2: Funguje to na 99,9%.
0: A za vzor máš, Pájo?
2: Paviána. No, je skvělej.
0: Tím je to vysvětlený.
2: Ano.
0: Afterparty s Pavlem Cejnarem. Od pondělí do pátku 9 až 11 na Evropě 2.
3: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Zpátky k muzice.
4: Evropa 2. I see a million faces I'll never know. And I'm losing my patience. I'm scared to see this corner swallow me whole. And it gets so frustrating. I'm wasting my nights chasing the heights. I'm feeling so lonely, just trying to find

0: Evropa 2. Maximum nový muziky. Evropa 2. 80.
1: Lovče odměn, poslouchej. Galaxii brzy napadnou silnější zážitky. Buď ve střehu a ulov si zaslouženou odměnu v Georgii. Toť způsob náš.
2: Česká spořitelna přináší silnější zážitky do celé galaxie. Star Wars Mandalorian a Grogu pouze v kinech od 21. května.

Klidně si to zopakni. Hned po skončení Dance Extravaganzy najdeš všechny sety na webu. Dance Extravaganza v sekci záznamy na Evropa2.cz. Dej si to znovu. Evropa2.cz. Evropa 2. 8.

hned po skončení Dance Extravaganzy. Najdeš všechny sety na webu. Dance Extravaganza v sekci záznamy na Evropa2.cz. Dej si to znovu. Evropa2.cz. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.